0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz. Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
0: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: All the hits

0: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon, nová éra placení.

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
5: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
4: Ne, co to je?
5: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
4: Fakt jo? A co to stojí?
5: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
6: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
7: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
2: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
1: Ne, co to je?
2: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
1: Fakt jo? A co to stojí?
2: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
0: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoskola.cz a jedeš fest.

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn. Turn it up, turn it up.

copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Yeah. All the hits.

Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz. Yeah.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: firmanazážitky.cz.
5: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.

0: největší hudební hvězdy.
1: This is Taylor Swift.
2: Hi, it's Harry Styles.
3: Hi, I'm Olivia Dean.
4: Sleduj Fajn. Fajn.
5: Mami, proč máme všechno od konceptu?
6: To jen se zeptej, tatínka.
7: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
8: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
9: Jsme online.
10: Online.
9: Jsme na DAB+.
10: Jsme
9: v aplikaci Radia.cz.
11: Dobré ráno, je 6 hodin, tady Matěj a čerstvý Hot News. Státní volební komise dnes projedná výsledky víkendových komunálních a senátních voleb. 5 senátorů už uspělo hned v prvním kole a o dalších 22 křeslech se rozhodne příští víkend. V obecních volbách tradičně získali nejvíc mandátů nezávislí kandidáti a jejich sdružení. Ze stran pak Lidovci před Stanem, ODS-kou a ANO. Pardubice v extraligovém šlágru porazili Třinec 5-4 v prodloužení a Oceláři tak v 10. zápase sezóny poprvé ztratili body. Rozhodnul Honza Mandát, Třinec ale dál vede tabulku a o 2 body před Dynamem. Sparta mezitím porazila Vítkovice 3-0 a Boleslav ukončila sérii 6 porážek. Plzeň pak v Brně vyhrála 2-1 v prodloužení díky 2 gólům Adama Měchury. A malej pes v americkém Kansasu doslova zastavil policejní hlídku a dovedl ji až domů ke svýmu zraněnému pánovi. Ten upadnul v garáži a nedokázal se zvednout a na pomoc čekal asi 3 hodiny. Jeden pes proto vyrazil ven pro pomoc, zatímco druhej u něj zůstal hlídat. Majitel se teď po ošetření zotavuje.
12: Fajn

0: Pokud pondělní ráno může být krásný, tak krásný pondělní ráno. 6 hodin startuje Morning Bush na Fajnu s váma Fiky a taky, dámy a pánové, je tady s náma Wendy, která tady ani neměla být, ale přesto je tady.
1: Krásný dobrý ráno.
0: Co ty tady děláš?
1: Tak ty mi neodepisuješ na zprávy, já ti ráno píšu. Ty nic, já myslela, že jsi zaspal, takže jsem přijela a ty jako tady sedíš.
0: Jasně, takže ty jsi to chtěla jako zachránit.
1: Já jsem to chtěla zachránit.
0: Velice obětová kolegyně, slyšíte to? Slyšíte to? Tak dneska s váma Fiky, Wendy a taky samozřejmě náš naprosto jedinečný playlist.
1: Před námi Kellyn, Victor Sheen, Plan B, nebo potom Bruno Mars, I Just Might.
0: Tak hezký ráno.

0: Naprosto doslova světová Adéla Ain't in LA. Posloucháte Fajn 11 minut po 6. hodině.
1: Velká věc, dámy a pánové. Sběratel Pokémon kartiček, známý jako King Pokémon, prodává svoji sbírku za 1 000 000 000 korun. Kdyby náhodou někdo měl zájem. Za fucking 1 000 000 000. Kartičky. Papír s obrázky. Chápete to? Kdyby nám někdo řekl v první třídě, že to jde prodat za takový peníze, tak si na to ušmudlaný album asi dáme větší pozor. Co myslíš, Wendy?
0: No je to tak.
1: Hele. Máš ho ještě doma?
0: Mám ho ještě doma víc albíček. Jenom jedno. Aha.
1: Jasně, co říct?
0: Nemám k tomu moc co říct, jakože nejhorší na tom je, že někdo to za 1 000 000 000 fakt koupí.
1: Mm-hmm. Tak to je někdo, to se někdo velice má, ale jakože máš 1 000 000 000 korun, aby si koupila prostě Pokémon kartičky a prostě bylo to tvoje, jakoby to, co si fakt za 1 000 000 000 koupíš?
0: Ne.
1: Ty nešla bys do toho?
0: Ne.
1: Ne? Já taky ne. Možná jsme stále nohama na zemi. Ale pokud někdo takovej tady je, my to chápeme, my to pochopíme. Každý má nějakou vášeň. Co máš třeba za vášeň ty, že by si za to dokázal utratit 1 000 000 000 korun?
0: Cestování, hele.
1: Cestování.
0: Co ty?
1: Já bych klidně třeba záchod, třeba nějaký dobrý, vyhřívaný, jo, prostě fakt jako vytunil ty jako ten, chápeš, tu místnost.
0: Jo, priority, ty tak jsou nejdůležitější.
1: Každý má nějakou prioritu. Tak hezký ráno s prioritama. Tady je Slater.

0: Ladíte pondělní Morning Bush na fajnu, tohle to byly Jan Rooks, Shake One It Back, no a playlist na fajnu připravený jako vždy.
1: Kdo rozhodně nesmí chybět? Nikdy nesmí chybět, hlavně když tady sedím já, je Alex Boren. Jeho Fever Dream, to tady za chvíličku bude.
2: Tak ještě, že jsi přišla. Jinak bychom to nemohli pustit.
0: Kromě Alexe taky třeba Aztek, DJ Coco a Cordy. I song everything's alright. Tak snad při pondělí bude všechno v pohodě. Za malou chvilku tři random fakta. Morning Boost.
3: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
4: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
6: Apple iPhone 17 256 GB v Mironetu nyní za bomba cenu 24 990.
5: Jupi! iPhone 17 teď dává největší smysl.
6: Když mobily, tak Mironet!
5: Klikni dvakrát!
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Keri's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
10: Nová sezóna, nový nebe. Nebecelnice je zpátky v plné síle. Nový menu, nový zvuk, nový světla. Prostě fresh vibe v centru Prahy. Tak nečekej a zažij nový nebe. nebepraha.cz.
11: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
12: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
13: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
14: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
15: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
16: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
17: No, říkala, že nic nechce.
16: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
17: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
18: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
17: Romantickou večeři.
18: Pobyt pro dva.
17: House running.
18: Jízdu v supersportu.
17: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
18: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
17: Nejlepší zážitky hledejte na
19: firmanazážitky.cz.
5: Fíha, šoksede, to je to nový kargo.
7: Jo, jo.
5: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
7: Co mě zrovna napadne?
10: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
2: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
12: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Nico Santos, jeho Ray of Light při pondělí. No a tady je random... tady je random Vicky a jeho tři fakta.
1: Ano, ano, přesně takhle. Líb bych to neřekl.
2: Random fakta.
1: Švédské slovíčko pro rychlost je fart. Anglické slovo pro prd je fart. Až budete ve Švédsku a uvidíte rychlostní značku povolující maximálně 20 fartů, hlídejte tátu, ať si to nevyloží po svém, pokud si to Švédsko chcete užít. Ženy ztrácí sexuální interest ve chvíli, když jsou emočně zklamány, anebo ve chvíli, kdy si spletete švédskou rychlostní značku. Nedej bože, že překročíte její omezení. Tý značky. Pokud překročíte omezení ženy, věřte, že si potykáte s Dominikem Ferim. A mezi Tureckem a Německem se objevil portál z Ricka a Mortyho jako umělecká instalace. Well, well, well, že zrovna tyhle ty dvě země, že mezi těma dvouma zeměma zrovna vznikne nějaký portál, kde zrovna žádný portál není potřeba. Maximálně tak portál občana.

0: Krásné dobré ráno všem, tohle je pondělní Morning Boost, taky Siglaj Easy Love. No a nás za malý okamžik čeká něco, na co jsme tady každý den zvyklí.
1: Je to song fight. Každý z nás, říkám každý záměrně, protože dneska tady nejsme jenom dva, jsme tady tři, každý z nás vybere jednu písničku za sebe, tu vám tady ukážem a vy rozhodnete, co z toho doopravdy pustíme do playlistu.
0: Takže za malý okamžik buďte připravený na číslo 724634634 zavolat a vybrat song, který se vám bude líbit. Důležitý říct, že ten, kdo vyhraje, tak vždycky něco vyhraje.
1: Hele, já bych to dneska udělala jednoduše. Tady došel čaj. Ten, kdo prohraje, půjde do Teska koupit čaj.
0: Dobře, dobře. Tak dámy a pánové, buďte připraveni za malý okamžik zavolat. Do té doby třeba One Republic. Morning Boost.
2: Fajn.
3: Haló, to je mobilní servis?
2: Ano, prosím.
3: Už mám zase rozbitý mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
2: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
3: No tak, já jedu k vám.
2: Mobilní servis.cz. Opravy hned.
4: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník,
6: malíř,
5: topenář,
6: podlahář.
5: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
7: Rekbyty, záruka kvality.
8: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
8: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
9: Klikni!
10: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
9: Apple iPhone 17 256 GB. Chytrá volba právě teď.
10: Když mobily?
9: Tak Mironet, klikni dvakrát.
11: Proč se culíš?
12: Protože budeme krásný.
11: To už přece jsme.
12: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
11: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
13: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
14: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
15: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
16: Přímo by chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
15: A co je chytrárt?
16: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
15: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
17: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
18: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
20: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Home Credit.cz.

0: Tohle je Morning Bush na fajnu, taky Rudimental Skepsis, Charlotte Plank, Rico Danny, Green and Gold. 7 minut před 7 hodinou a je to opět tady.
1: Před námi Songfight. Každý z nás, říkám každý, jsme tady totiž dneska tři. Není to jenom já, Fiky, ale dneska je to já, Fiky a Matěj. Krásný dobrý ráno, Matěj.
2: Krásné ráno všem.
1: Každý z nás vybral jeden song, který jsme tady přichystali, a na vás je vybrat, který z nich doopravdy bude hrát. No a pánové, který prohrajou, nebo dobře, pánové, dobře, tak já nebudu egoistická. Ti dva, kteří prohrají, se budou muset domluvit, jaký čaje půjdou koupit a půjdou je dneska koupit.
0: Takže 724634634 na tohle číslo, pojďte teď v tuhle chvíli zavolat a vybírat song, který se vám tady bude u nás líbit. Jen důležitý pozor, nelekejte se našeho výběru, blíží se Halloween a my zkoušíme jenom, jestli nám na Halloween bude maska blaníku. Tak co mám zmáčknout? 1, 2, 3, 4, 5?
1: Matěj, vyber.
2: 5 určitě.
0: 5, jo, tak bereme 5. Dobré ráno, kdo se dovolal?
3: Tady Vráťa.
1: Ahoj Vráťo, jaké máš ráno?
3: Na cestě do práce.
1: Na cestě do práce, takže to je jako pozitivní nebo negativní?
3: Je to tenhle teďka výjimečně pozitivní, protože mě čeká jenom pondělí, úterý a zítra odlítám na měsíc na dovolenou.
1: Hezky! Kam letíte?
3: Japonsko, Tajván a Vietnam.
2: Vráťo, ty se máš.
1: Nechceš nás vzít sebou? Do kufru.
3: Mám hele dost odbavených zavazadel, tak můžem to zkusit.
0: No dobře, ale tak pojďme k tomu výběru, jsi připravený vybírat?
3: Jasně.
0: Tak jo, první možnost zní takto. Mám rád tvé paže bílé,
1: mám rád ty krásné chvíle. On si Fiky s tou maskou blaníku nedělal srandu, ale dáme si to trošku na vodobě, protože tohle to nespívá ten, koho známe. Ale někdo jiný, koho známe, a jeho jméno je Sofian Mešmeš. Léto s tebou.
0: Co Vráťo, co na to říkáš? Dobrý, nebo jdeme dál?
3: Taková trošku melancholická melodie, no.
0: Tak to znamená, že jdeme dál?
3: Asi radši jo.
1: Tak jo, pojďme dál.
0: Uvidíme, jestli se ti bude líbit další možnost, ta je o dost lepší totiž.
1: Já bych nechala představit tuhle tu písničku někoho, kdo si ji doopravdy vybral.
2: No tohle je prosím vás legendární ráno od Marcely Holanové. Co jinýho ráno než ráno? Moc jsem se nezamýšlel dneska, je to pravda.
0: Co na to Vráťa?
3: To nevadí, jako já tuhle písničku mám rád, mě to připomíná zase jako mládí, takže...
2: No okay, jasně Vráťo, okay. My si rozumíme.
0: Tak pojďme na třetí možnost, ta zní takto. Další ráno.
1: Další melancholie. Co s tebou ti říct, že už ti
0: nezavolám. Pro jednu pitomu. Tady to zase přespíval Kilin. Po bratrech Nedvědech. A jeho podvod, nebo respektive jejich. Vráťo, co to bude?
3: Já mám tady radši originál. Aha. A mám teďka vybrat teda, jo?
1: Ano. Vyber z těch tří, co hrál.
3: Ale dal bych Kali na podlohu.
1: Jo, OK.
2: Let's go.
1: OK, věnujeme to někomu.
3: Asi úplně všem, kdo poslouchají.
0: Super.
1: My to zase věnujeme tobě, ať máš hezký ráno, ať ti to v práci ty dva dny rychle uteče a užij si dovolenou.
0: Přesně, užij si to.
3: Díky moc, přesně, ahoj. Tak.
2: Enjoy, Vráťo.
0: Měj se krásně a posíláme se.
1: Ahoj.
0: Čau.
3: Ahoj.
0: No a vy dva, tak se domluvte, můžete...
1: My jdeme udělat ten seznam, hele, jakoby.
0: Tak jo, ještě ráno tady je Kilin, jeho podvod. Morning Boost. Fajn. Na dlání jednu z tvých řas, do tmy se koukám.
1: Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus, se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
1: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
2: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: keep it moving, come on. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz.
2: Jsme online.
3: Online.
2: Jsme na DAB+.
3: Plus.
2: Jsme v aplikaci Rádia.cz.
4: Tři minuty po sedmí je tady Matěj s čerstvýma hot news. Policie zadržela muže podezřelýho z plánování útoku na polského premiéra a ministra obrany. Je mu kolem 60 let a policie se k němu dostala díky analýze jeho aktivit na internetu. Úřady ale zatím neřekly, jak měl případný útok vypadat ani co bylo jeho motivem. Velkou Pardubickou podruhý za sebou vyhrál irský kůň. Na loňský vítězství Stumptowna navázal desetiletej Final Orders, který v cílový rovince těsně porazil domácího favorita Gadfraje. Znovu se tak radoval žokej Keith Donahue. Jan Faltejsek pak přišel o šanci vyrovnat rekord Josefa Váni staršího v počtu vítězství. A Donald Trump při mítingu v Tennessee zavtipkoval, že by se Atlantik nebo Pacifik mohl přejmenovat na Trumpův oceán, případně na Oceán Amerika. Navázel tím na dřívější přejmenování Mexického zálivu a Ontárijského jezera. Žádnej oficiální plán ale zatím nepředstavil a podle médií šlo tentokrát spíš o vtípek.
5: Ale lepší vtip, podle mě, to nemohl zandat.
4: Chlámeme se všichni smíchy, ano.
5: Dneska už nikdo vtipnější nebudeme, že jo? Wendy, nebo ty budeš?
6: Ne, určitě ne.
5: Tak dobrý, tak to bychom měli. Fajn. Pozor si dejte v ulici k Barandovu v Praze, tady se srazily tři osobáky, puštějte s lehkým zdržením. Pozor taky v Trutnově v ulici Klacká, tady pro změnu dva osobáky v sobě, probíhá tady kivadlový provoz jedním jízdním pruhem. A velký špatný hlásí taky Olomouc v ulici Libušina, taky dva osobáky v sobě, počítejte s menším zdržením.
7: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Fajn.

0: Dobré ranko, dobré pondělní ranko s fajnem, s naším rádiem, plným hudby, skvělý nálady a muziky.
1: Ty jsi ještě neoddělal tu masku toho blaníku.
0: Pořád ne. Nějak tady zasekla a nemůžu jí tady přetáhnout přes koleno.
1: Víš? Krásný dobrý ráno, všem to poslouchaj.
0: No, každopádně, náš playlist připravený, co nám bude hrát Wendy.
1: Je tady před námi Loy, její Red Eyes, nebo Joel Corey, MNEK, Head and Heart, a nebo naprosto skvělá věc pro naše nejlepší ráno, Adam Myšík a Tvoje světy.
0: Ty vole, jdem na to, pojdem na to.

0: ozýváte, že máte červený oči. Možná protože je pondělí.
1: Nebo protože jste si zahulili trávu.
0: Při ránu, no, tak taky může být, ale spíš nedoporučujeme. Tohle byla její Red Eyes, proto o tom mluvíme. Posloucháte Fajn při pondělí.
1: Hele, zapomeňte na nějaký Four Seasons, na nějaký Hiltony, pokud se chcete luxusně ubytovat, dávejte dobrý pozor. V Londýně v roce 2027, tudíž už za docela za chvilku, vznikne první Minecraft hotel na světě. Minecraft hotel. Hotel bude mít úplně všechno. Úplně všechno, co se hry znáte. Co si dokážete představit, tak ten hotel bude mít prostě.
0: Kdo by nevěděl, co je Minecraft, to je taková ta hra s těma kostičkama, co většinou hrajou vaše děti na tabletu?
1: Jo.
0: Není to Roblox, je to to druhý.
1: Ono se to docela plete. No, nejlepší, co mi na tomhle přijde, je, že jakoby ty vlastně budeš moct opustit svůj izbu, svůj pokoj.
0: Svůj biom.
1: V totálním bordelu, jo? Nebudeš to řešit. Uh-huh. A jen to svedeš na to, že ti tam vybuchlo TNTčko.
0: Aha, anebo Creeper, wow, že wow, přišel.
1: Nebo, wow.
0: Ne, ne to.
1: No, bohužel. Wendy, je nějaký hotel, kdyby jsme si měli vzít příklad takhle z toho Minecraft hotelu, je něco, jakou tematiku bys chtěla volit, jakou bys volila tématiku do hotelu?
0: Jako bych volila, jo, mě by hrozně zajímaly politi-

0: stane jako hotel.
1: To, ne, to mi nedopadlo dobře, podle mě.
0: Já si myslím, že by to bylo skvělý.
1: Dámy a pánové, 724634634, jaký tematický hotel byste ocenili vy? Pojďte dát vědět, my pokračujeme dál. Tak ještě ráno.
2: Já miluju Minecraft, je to můj svět, ve kterým jsem rád.
1: Tahle písnička teď dostává úplně nový rozměr.
0: Myslíš, že tam budou pouštět?
1: Kámo, 24/7, no mé ve výtahu.
0: A on ale naspíval nějakou Minecraft písničku v angličtině, ne?
1: To nevím, ale doufám, že na tom hotelu nebudou žádný vosy. Morning Boost.

0: Eva Farná jí Perpetuum mobile doperpetuovalo tady u nás na Fajnu 23 minut po 7 hodině. Dobré ráno všem, tady jsou další písničky.
1: Před náma tady Swims, oblíbenec naší Andrejky Kocek-Kautský.
0: A mojí mámy, pozor.
1: A tvojí mamky?
0: Mojí mámy.
1: Bad Dreams.
0: Kromě toho taky třeba Mike Posner. Ayo Song. I took a pill in Ibiza. Za malou chvilku tady na Fajnu. Pak koukneme na nějaký ty bizárky. Bizárne. Za malou chvilku tady na Fajnu. Morning Boost.
2: Fajn. Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik, víc než si myslíte.
4: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
5: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
4: No nekecej.
5: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
6: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
7: www.projektantbudoucnosti.cz.
8: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
9: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
10: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
11: Slyším, Tatart nákupy?
10: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
11: To je mazec.
10: Tatart, opravdový elektrospecialista.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
14: Ale tohle vypadá dobře.
13: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
14: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobilu.
13: Vypněte obrazovku.
15: Restaurant Week přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
13: Rezervace na restaurantweek.cz.
16: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
17: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.
18: Back to the hits.

0: Ladíte rádio fajn. Takže si udělejte pohodlí a pojďme si dát trošku lásky. Mike Poster, jeho Ty kapely in Ibiza, tady na fajnu, 7 hodin 38 minut a tady je Bizár dne.
1: Bizár dne. Bizár dne. Fajn.
0: Cestující v letadle měl podezřelé velký rozkrok. Ochranka v něm našla 10 pašovaných ptáků. Upřímně, kdybych já pašoval ptáky v rozkroku, bál bych se, že by mi pak vzali i toho, co nepašujete normálně. Víte, co tím myslím. Ale ochranka měla nejspíš super den. Minimálně mají aspoň po téhle příhodě o čem mluvit u piva. Ale řekněte mi prosím, někdo mi řekněte, proč byste pašovali ptáky. A ještě k tomu v rozkroku. Jako však těch věcí, co pašovat, to je konec konců duhová paleta. Kokain, ne? Peníze, ne? Ptáky v rozkroku, jo. A víte, co je na tom nejhorší? Že odteď budeme vždy na kontrole do letadla smutní. Protože nás personál nevyhodnotí jako ty s podezřele velkým rozkrokem. Letání letadlem už nikdy nebude stejný.

0: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
3: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
4: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Trenírkarna.cz.
7: Hlášení pro lovce slev.
6: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
8: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
9: Tak nečekejte. Jezděte.
10: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
11: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
12: Více na kopecký.cz.
13: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
14: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Scud Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na scud.kz a u všech autorizovaných prodejců. Scud Airlines. Z Prahy za sluncem.

0: Taky Burna Boy. Jejich Die Die tady u nás na Fajnu. 2 minuty před 8 hodinou.
1: My tady na Fajnu toho děláme hodně. Děláme nejenom rádio, ale děláme i sociální sítě. A na našich sociálních sítích, respektive na YouTube, najdete podcast, který se jmenuje Posedlí. Protože my jsme posedlí vším, co se děje ve světě a hlavně reality shows.
0: Je to tak. Ať už je to reality show Zrádci, ať už je to reality show Love Island, tak přesně k těmto dvou reality shows vycházejí podcasty. Love Island, ten má na svědomí naše Kristýnka, která moderuje warm-up. Zrádce, zase Andrea Kocikaučka, která tady moderuje po nás. Je to banger, určitě na to mrkněte. YouTube, Fajn Radio. A když nebudete vědět, co dělat, tak tohle je ideální program. Hezký ráno, my pokračujeme dál.
2: Nejvíc hudby pro vaše ráno. Morning Boost. Fajn.
3: Tati, kdy bude levnější benzín?
4: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
5: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
10: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
11: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Homecredit.cz.
12: Největší hudební hvězdy.
13: This is Taylor Swift.
14: Hi, it's Harry Styles.
15: Hi, I'm Olivia Dean.
16: Sleduj Fajn.
17: Fajn.
18: Jsme online. Online.
19: Jsme na DAB+.
7: Jsme v aplikaci Radia.cz.
0: Hot News. 2 minuty po 8 za Mikem Matěj a 3 čerstvý Hot News. Ukrajina znovu zaútočila na důležitý ropný uzel v ruský Samarský oblasti, kde už o několikátej zásah stejného zařízení během října. Útok přišel navzdory tlaku Spojených států, který chtějí, aby Kyjev přestal napadat ruský rafinérie a další energetickou infrastrukturu. Podle Reuters Washington dokonce hrozí omezením dodávek amerických zbraní a sdílení zpravodajských informací. Bílej dům to ale zatím oficiálně nepotvrdil. Novou vládnoucí koalici by Praha mohla mít během listopadu. Vítězný hnutí STAN začne jednat se Spolu s Prahou sobě a Pirátama. Spolupráci s ANO naopak Petr Hlaváček vyloučil. Lídr STANu už zároveň avizuje první nepopulární změny. Chce zdražit roční kupon na MHD z dnešních 3600 zpátky na 4700 a zvýšit taky ceny parkování. A Japonsko si poprvé celostátně posvítí na zvířecí kavárny. Vedle koček nebo psů tam totiž můžete narazit i na vidry, sovy, hady nebo další exotický zvířata. Stát chce zjistit, v jakých podmínkách žijou a jestli kontakt s lidma není zdravotní nebo bezpečnostní riziko. Výsledky průzkumu pak můžou vést přísnějším pravidlům pro tyhle podniky.
1: Fajn.

0: Dámy a pánové, ta nejikoničtější ranní show, tohle není, ale pokračuje Morning Bush na fajnu. 8 hodin, 3 minuty k tomu s váma Wendy a Fiky. Dobré ráno.
1: Krásné dobré ráno.
0: Playlist absolutně v pohodě, za mě teda.
1: Před námi Zara Larsson, Eilish Life nebo Kata John, Turn the Lights Off.
0: No a za malý okamžik se podíváme na jednu z nejočekávanějších věcí na světě. Takže na to rozhodně počkejte.

0: Larson je Lush Life, posloucháte Fajn 10 minutek po 8 hodině.
1: Dámy a pánové, vydání té nejočekávanější hry na světě, GTA 6, se neúplně blíží, ale je taky dost možný, že se nakonec dočkáme o pár dnů dřív, než jsme čekali. Jak je to možný? Jistý leaker, říká si Cyberleak, hrozí nebo vyhrožuje, že zveřejní kompletní hratelnou verzi GTA 6. Je to vůbec legální? Ne. No, prostě říká, že pokud jakoby Take-Two, ta společnost,

0: Dobré ráno s Fajnem, tohle to byl Hugo, taky Ultra Night, Emil Angelich, Moving to the Sun. My pokračujeme dál za malou chvilku, další písnička, čekám, až si Wendy vezme sluchátka. Ano, a bude tu hrát tohle.
1: Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Pro lepší ráno, pro dobrý vibe.
0: Ano, bez týhle písničky by to ráno nebylo kompletní. Bez čeho by to taky nebylo kompletní je tohle.

0: Tyhle songy za malou chvilku tady u nás na Fajnu.
1: Nejvíc hudby pro vaše ráno.
2: Morning Boost. Fajn. Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
5: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr a
4: rozšíříme výběr.
7: Dvojnásobíme investice.
6: Přijmete to riziko?
4: Ale je to na
8: nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
10: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
11: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
12: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
11: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
13: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte podzimní cashback od Velux. Vyberte si maximální komfort díky dálkově ovládaným střešním oknům s dešťovým senzorem a získejte až 2500 korun zpět. Navíc za každou hliníkovou roletu získáte až 1500 korun. Nakoupíte ve Stavmat stavebniny.
14: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
15: Ale tohle vypadá dobře.
14: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
15: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobilu.
14: Vypněte obrazovku.
16: Restaurant Vík přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
14: Rezervace na restaurantvik.cz.
17: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
18: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Martin Garrix, taky Ed Sheeran, jejich Repeated tady u nás na Fajnu. 8:30 aktuální čas.
1: Máme tady super článek, já se omlouvám všem Slovákům, ale toto přijde slovensky. Strach s medvedou využil na chorý žart, muž v kožušině brůčal na hubárky a naháňal ich po lese.
0: Jinak v překladu, muž v převleku za medvěda strašil po lese lidi, respektive houbařky. A teď co je děsivější? To, že se týpek převlíkl za medvěda a strašil ubohé pocestné? A nebo že týpek strašil ubohé pocestné v převleku za medvěda a vznikl o tom slovenský článek, který je ještě ke všemu napsaný slovensky. Jako slovo hubárky mě fakt děsí.
1: Hubárky jako houbařky.
0: Hubárky.
1: Hubárky.
0: Ještě k tomu. Ty kokos.
1: Tak, to je strašný slovo.
0: Jako co se nedozvíš takhle po ránu? Jakože to, že budu vědět, jak se řeknou slovensky houbařky, hubárky.
1: Hubárky.
0: Hubárky.
1: Jak bude houbař? Hubár?
0: Hubár. Hej, tak vy jste dobrý, Slováci. Já si zase na druhou stranu říkám, že jsme moderní doba, jo. Jakože tady možná jako lidi si říkají, jakože jo, týpek blbej, že jste prostě převlíkl za medvěda a takhle. Ale jsme moderní doba a lidi se cítí různě. Jo. Tak aspoň teď víme, co znamená to plus na konci LGBTQ. Medvědy. Morning.

0: Ladíte pondělní ranní éter fajnů. Tohle to byl Mr. Props, jeho song Waves. Za 4 minuty 3 čtvrtě na 9. A nás toho ještě čeká vela.
1: Vela může znamenat třeba Kygo, Khaled, Griffin, Save My Life. Dobrý vibe pro ráno. A pro cestu do práce.
0: Od cesty do práce, pro tu cestu do práce, tady máme třeba tohle.

0: Oh yeah.
1: Dobrý, ne?
0: Ještě bych dala.
1: Asi dobrý. Tak potom, až to bude hrát, tak možná, jo? Tak ještě ráno, tyhle songy za mou chvilku. Morning Boost.
2: Fajn. Haló, to je mobilní servis?
3: Ano, prosím.
2: Už mám zase rozbitý mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
3: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
2: No tak, já jedu k vám.
3: Mobilní servis CZ. Opravy hned.
4: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skileto víme, která práce ti sedne. Jsme Skileto. Chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skileto.cz.
5: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
5: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
8: Mohlo to být úplně normální úterý, kdyby se nevrátil. Ale je zpátky.
9: Úterní kybrík v KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kybrík je zpátky v KFC.
10: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
11: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
12: Mami, já mám řidičák!
13: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
14: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
15: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
16: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta. Yeah.

0: Rihanna, taky Calvin Harris, jejich song We Found Love tady u nás na Fajnu. 7 minut před 9 hodinou, znamená to pouze jedno jediné. Morning Boost dnes u konce. Je. Benny, co tě bavilo?
1: Mě bavilo dneska všechno. Jakože myslím si, že jsme donesli do světa úplně nejdůležitější informace pro dnešní ráno.
0: Taky si říkám.
1: A že víc jsme toho prostě udělali nemohli.
0: Pokud jste poslouchali něco jiného, tak jako hodně štěstí. Pokud jste poslouchali tohle z toho rádio, tak hodně štěstí. Dámy a pánové, my sloučíme zase zítra od 6 do 9. Teď už po nás přichází Andrea Kocek Kaučka. A má pro vás připravený další úplně extrémní zprávy. Co tak říkala. Tak hezký ráno. A zítra. Čekis.
1: Ahoj.
2: Muchas gracias, afición. Ještě para vosotros.
3: Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost. Morning Boost.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz. Skonto
2: nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
5: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.
6: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Jsme online. Online.
6: Jsme na DAB+.
5: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
7: 9:02, tady Matěj a čerstvý Hot News. Evropský tajný služby varujou šéfy zbrojařských firem, že se můžou stát terčem ruských atentátů. Podle Financial Times Rusko rozšiřuje sabotážní a hybridní operace v Evropě a zaměřuje se hlavně na firmy, které dodávají zbraně nebo drony Ukrajině. Některé společnosti už kvůli tomu výrazně posílily osobní ochranu svých manažerů. Rozsáhlý nepokoje provázely koncert běloruského rapera Maxe Korže ve Frankfurtu. Už před akcí se po městě scházely tisíce fanoušků, odpalovali pyrotechniku a na policisty létaly i lahve. Výtržnosti pokračovaly i po koncertu a policie nakonec zatkla 63 lidí. Samotné vystoupení přitom navštívilo asi 27 tisíc fanoušků. A 31-letý japonský mnich se dobrovolně zavřel na 12 let do naprosté izolace. Až do roku 2038 se nemá setkat s jediným člověkem ani dostávat informace z okolního světa. Jde o extrémně náročnou buddhistickou tradici, při který se mnich stará o mauzoleum zakladatele školy Tendai. Některý jeho předchůdci tuhle asketickou zkoušku kvůli nemocem a vyčerpání bohužel nepřežili.
8: Fajn. Bourá se aktuálně v Praze, a to v ulici v Sedlici, je to přesně křižovatka ulice Kamická. Nehoda je tady autobusu a osobního auta, hlášena je překážka na vozovce, projíždějte tak opatrně. Nehoda taky v ulici Rýnovická v Jablonci nad Nisou, o délce 107 metrů. Je tady nehoda dvou osobáků, probíhá vyšetřování nehody, dávejte si tak pozor, pokud budete projíždět kolem.
9: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Fajn.
10: Music

Je to tady, dobré ráno, dobrý den, až mi z toho normálně přeskočil hlas, jakou mám já, jako já mám radost. Je tady sice pondělí, já vím, nemáme úplně rádi pondělí, no ale já jsem se na vás těšila, protože prostě nikdo jiný než vy neposlouchá to, co já říkám. Takže jdeme na to, startuje dnešní Music Boost, 4 společné hodinky, no a hlavně ten playlist, skáčeme na to. Music Boost. Axwell, první song dnešního Gimme 5, 5 songů na rozjezd. Vy posloucháte, já mlčím.

0: McRae, Revolving Door nám dneska uzavírá Kimi Five na Fajnu. Dnešní pondělní Music Boost. Ale tohle pondělí je takový osvobozující, že jo? Už víme, že před náma není nic důležitýho, jako minulý týden, když jsme pořád řešili ty volby. Teď už je po volbách, my máme už k dispozici výsledky, no možná jsme naštvaný, možná jsme nadšený, to já nechám na vás. Každopádně tohle pondělí je takový osvobozující, prostě nic se neděje a to je na tom to nejlepší. Za chvilku z playlistu vytáhneme With OMC, taky Bees, Honey, jejich Party. A tohle nesmí chybět Tiffany Ari s jejich Vertigo. Tak jo, pojďme z tohohle pondělku udělat fakt boží den.
1: Chceš zažít pořádnou

0: vyhrát. Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Trenírkarna.cz.
8: Hlášení pro lovce slev.
7: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
9: Ne. Ne.
10: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
11: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
12: No, říkala, že nic nechce.
11: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
12: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
13: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
12: Romantickou večeři.
13: Pobyt pro dva.
12: House running.
13: Jízdu v supersportu.
12: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
13: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
12: Nejlepší zážitky hledejte na
14: firmanazážitky.cz.
15: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Homecredit.cz.
16: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
17: Zlato, co máš dneska v plánu?
18: No přece všechno.
19: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
20: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Dáváte si dnešní pondělní dopoledne s Fajnem, máme 3 minutky po 9:30. Na světě je zase nějaký nový pojem, kterýmu nebudeme rozumět, a tak se ho prostě společně musíme naučit. Je to, prosím vás, homosexuál. Ne, v klidu, není to nový druh sexuální orientace, která popírá celou biologii. Homosexuál je, prosím vás, člověk, který hledá lásku, tak jako my všichni ostatní, ale tak trošku i střechu nad hlavou. Je to ideálně prostě teda člověk, který si najde partnera, který mu bude vyhovovat, ale který má i nějaký hezký byteček, jo? A k tomu zaplacený energie samozřejmě. My tomu říkávali, že je někdo vychcanej, dneska se tomu říká prostě homosexuál, jo? Zní to tak trošku jako odborní. Prostě jeden z vás si myslí, že našel životní lásku, tak si ji k sobě nastěhuje, no a ta životní láska hlavně miluje to, že má ten byt a má kde, nemusí vlastně kde řešit nájem. Já si popravdě myslím, že jestli homosexuál musel vzniknout, tak vzniknul kvůli předraženým vlastně nájmům a hlavně tady v Praze, který tady jsou. Je to šílený. To znamená, homosexuál je možná něco, co není vůbec přirozený, ale vytvořili jsme to my. My jsme prostě napálili velký nájmy a tak vznikly homosexuálové. To znamená prostě, chcete si najít vztah, ale ten vztah musí mít prostě střechu nad hlavou. Svým způsobem to na naši dobu dává smysl. No a říkám si, jaký další hobo, nebo nehobo, ale sexuálové teda budou vznikat tím, jak my jako společnost se jako chováme, jo? Třeba, no, zajímavý, uvidíme, co se společnost přinese a na co se můžeme těšit. Ale pro vás doporučuji, jestli teď začínáte nějakou novou lásku, tak si to trošku prověřte, jo? Jestli třeba nechcete.

0: dnešní Music Boost dohrála Adéla, no a my si dáme takovou malou upoutávku toho, co bude hrát za chvilku. Tenhle hlas moc dobře známe, je to Sarah Larson a taky Pink Panther z jejich Stateside. No a kdo by mohlo být tohle, no? Co myslíte? Jo, jsou to One Republic. No vidíte, jak jste chytrý, no? Jejich West Coast. Tak už za chvíli. Music Boost.
1: Fajn. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz. Hledáte místo pro vánoční večírek nebo firemní akci? Radost FX nabízí ikonický prostor v centru Prahy. Naplánujte to s námi přesně podle vašich představ. Vaše akce, naše radost. Více na radostfx.cz.
4: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: Firma na zážitky.
6: CZ.
9: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu CZ.
11: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
12: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
13: Under Armour makes you better.
14: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Base Layer objevuj v Under Armour Brand House Palladium, Chodov, Černý most a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
15: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem.

Pink Panther 6, Zara Larsson, Stateside. Tohle je pondělní Music Box. V Anglii, prosím vás, padaly o víkendu rekordy, já vám to musím říct, to je takový bizár, já to naprosto miluju. Letos tam byla zase nějaká akce, kdy proti sobě bojují nějaký zahradkáři, jo, prostě kdo co vypěstoval. No a padly tam rekordy, což se normálně jako nedělá, že padne světový rekord při takhle prostě obyčejným zahraničním dni v Anglii. Byla tam tak obrovská zelenina, že to mi nebudete snad i věřit. Já tomu taky nevěřila, musela se podívat na fotografie, že největší řepa vážila 26 kilo. Víte, co je to 26 kilo? To je fakt už velký dítě. A takhle vážila jako řepa. Nebo třeba slunečnicový květ vážil 8 kilogramů. Jak může slunečnice vážet 8 kilo? I nerozumím tomu, ale přijde mi hezká myšlenka si představit to, že mezi tím, co my v práci řešíme, problémy, třeba nevím, kdo co neposlal, kdo co zase zkazil, kdo koho pomlouvá, nebo kdo ten hrneček zase dal do dřezu a ne do myčky, tak někdo mezi tím, co my řešíme tyhle blbosti, je prostě někde na poli a dává veškerou svoji energii a pozornost prostě slunečnici. Je to naprosto boží a miluju to. A jestli vás to zajímá, tak si to dejte a podívejte se na fotky, jak vypadá třeba taková velká řepa. No jo, život vám to nezmění, ale je to fascinující.

0: Největší hudební hvězdy.
1: I'm Pink Panthers.
2: Hey, it's Noah Kahan.
3: Hey, it's Ella Langley.
0: Sleduj Fajn.
4: Fajn. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
5: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
6: Kdo spoří, má za tři? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Tati, kdy bude levnější benzín?
10: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
11: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
12: Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz.
13: Jsme online.
14: Online.
13: Jsme na DAB+.
14: Jsme v aplikaci Radia.cz.
15: Hot News. Minutu po desátý je tady Matěj se třema čerstvýma Hot News. Státní volební komise dnes projedná výsledky víkendových komunálních a senátních voleb. 5 senátorů už uspělo hned v prvním kole a o dalších 22 křesel se rozhodne příští víkend. V obecních volbách tradičně získali nejvíc mandátů nezávislí kandidáti a jejich sdružení. Ze stran pak Lidovci před Stanem, ODS-kou a ANEM. Policie zadržela muže podezřelého z plánování útoku na polského premiéra a ministra obrany. Je mu kolem 60 let a policie se k němu dostala díky analýze jeho aktivity na internetu. Úřady ale zatím neřekly, jak měl případný útok vypadat ani co bylo jeho motivem. A Donald Trump při mítingu v Tennessee zavtipkoval, že by se Atlantik nebo Pacifik mohl přejmenovat na Trumpův oceán, případně na Oceán Amerika. Navázal tím na dřívější přejmenování Mexického zálivu a Ontarijského jezera. Žádný oficiální plán ale nepředstavil a podle médií šlo tentokrát spíš o vtípek.
14: Fine.
13: Music Boost.
16: Music Boost.
17: Music Boost.
13: Andrea Kautzka.
17: 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 3, 1.
14: Fajn.
18: V následující hodině mám na vás jednu důležitou otázku. Máte v práci psychopaty? Jo, já vím, že tam máte, každý tam má, ale my se to trošku rozeberme, jak takovej psychopat vypadá, jak si na něj dát pozor a co s tím po případě dělat. Samozřejmě nás čeká i lubrika, takže takové menší odlehčení, no a doplníme to všechno playlistem. Tohle jsou 3 minutky po 10. hodině, za mikrofonem Andrea a my jdeme na to.
14: Music Boost.
18: Tohle je taky David Guetta, Sia, jejich Beautiful People. Tak hezký dopo.

Tohle je Olivia Rodrigo, její Stupid Song na fajnu. No tak asi se shodneme na to, že každý v práci najdeme toho jednoho kolegu, který je prostě tak trošku divnej. Tak trošku jako psychopat. Je dokázaný, že občas nám někdo takový prostě připadá, jo? Ovšem, co je jako důležitý, je prej si uvědomit, co už není jen tak

v tu možnost prostě podnikat. No a co si budem podnikatelů je dneska až moc, to znamená, je moc psychopatů? No, nevím. Podle tohohle teda vyjádření, co tady čtu od nějakých odborníků, ano, no ale budeme doufat, že je to zase jenom nějaký napsaný článek, který se trošku vymyká pravdě. Každopádně, to nejhorší, co prý může přijít u psychopatického člověka, který jako je v té práci, je to, když se z něho stane šéf. Takže pozor, jestli máte jenom kolegu, který je tak trošku divný, tak je to prostě pohoda, jo, jahoda, vy v té práci můžete pokračovat, ale pokud je to váš šéfisko, tak se prostě doporučuje prostě odejít. Takže trošku se pojďme zamyslet nad tím, jak vypadá náš šéf, naše šéfová, a pokud vám to trošku prostě smrdí, tak víte co. Posloucháš Fajn. Fajn. Tohle už jsou Chemical Brothers, jejich Go. Tak hezký dopo.

0: Doufám, že si stejně jako já užíváte dnešní dopoledne. Dohrává Alesso Heroes. Samozřejmě i dneska nás bude čekat lubrika, jako vždycky lehce po půl i jedenáctý, no ale mezi tím nám něco musí hrát. A o to se za chvilku postarají Tempo City, song Self Aware. Tak se na to počkejte a laďte fajn.
1: Na Fajnu plníme celý týden nákupní košík a odměna...
2: Večeře pro dva v rámci Restaurant Week. Poslouchej warm-up a zabojuj o ní.
3: Restaurant Week přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě. Restaurantweek.cz.
4: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v Kik. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
7: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shop Roku přináší...
8: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
7: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
8: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
7: To musím mít!
8: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice,
7: tak Mironet! Klikni!
9: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dílera.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte podzimní cashback od Velux. Vyberte si maximální komfort díky dálkově ovládaným střešním oknům s dešťovým senzorem a získejte až 2500 korun zpět. Navíc za každou hliníkovou roletu získáte až 1500 korun. Nakoupíte ve Stavmat stavebniny.
13: Gaudeamus Alcotour. Studentskej mejdan roku se vrací už v úterý 13. října do Holešovic. Na stage letos Rytmus, Manene, Rockstar, Steyr a Koči. Legendární drinking battle pražských univerzit slaví 16 let. Kupuj nejlevnější lupeny online, dokud jsou.
14: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Homecredit.cz.
15: All the hits.

0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
1: Fajn.
2: Swingers halloweenské party jsou jediné místo na světě, kde můžete v jedné frontě potkat Spidermana, Dýni a Hradního pána.

0: Jo, tohle je dnešní Music Boost, tohle byla taky Taylor Swift, její Opalit. Doufám, že se vám tenhle song líbil. A pokud ne, no tak, pardon, omlouvám se, ale následující bude fakt dobrý. Musím říct, že mě normálně dohání až k slzám tahle novinka od Sombra, My Body Isn't Ready. Jako fakt to žeru. Jakoby obecně Sombr a jeho prostě nový pecky jsou fakt jakoby dobrý songy. Ale tenhle, to nemá něco ještě takového jako jinýho než klasika od Sombra. Takže tuhle novinku na fajnu za chvilku. Music Boost.
1: Fajn. Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
4: Haló, to je mobilní servis?
5: Ano, prosím.
4: Už mám zase rozbitý mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
5: Ano. Všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
4: No tak já jedu k vám.
5: Mobilní servis CZ. Opravy hned.
6: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
7: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
6: Ne, co to je?
7: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
6: Fakt jo? A co to stojí?
7: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
8: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
9: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
10: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
9: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
11: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
12: Slyším Datart nákupy?
11: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
12: To je mazec.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.
14: Ať už zrovna míříte kamkoliv, zkuste rozluštit hádanku. Panorama nad hlavou. 475 litrů místa za vámi. A až 440 kilometrů před vámi na jeden zátah. Tak schválně, co je to? No přece, nová Škoda Epic pro vaše epické zážitky.
15: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz

0: Perpa tu mobile, to byl song, vlastně poslední song v této hodince, ale nebojte se, my už se na vás připravujeme s Matějem, nějaký prostě žhavý informace alias Hot News, taky tady bude doprava a start další hodiny, no tak nikam neodcházejte.
1: Nová hudba, zákulisí, hosté a moderátoři ve chvíli, kdy zapomněli, že je zapnutá kamera. To nejlepší z Fajnu na Socials. Fajn.
2: Tati, kdy bude levnější benzín?
3: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
4: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
5: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší...
6: Gravitrax Spider-Man!
7: Stavěj dráhy se svým hrdinou!
6: Když stavebnice, tak Mironet!
7: Klikni dvakrát!
8: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
9: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
10: Tak nečekejte, jezděte!
11: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
12: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
11: Více na kopecký.cz.
1: Co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
13: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
1: Největší hudební hvězdy.
14: This is Taylor Swift.
15: Hi, it's Harry Styles.
16: Hi, I'm Olivia D.
13: Sleduj Fajn. Fajn.
1: Jsme online.
13: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
17: Dvě minuty po 11. za Majkem Matěj a 3 čerstvý hot news. Prezident Pavel varoval, že umělá inteligence a další technologie můžou lidem výrazně pomoct, ale zároveň taky zesilovat manipulaci a dohled. Na konferenci Forum 2000 řekl, že její vývoj musí zůstat pod demokratickou kontrolou a respektovat základní práva. Technologie podle něj mají lidskou svobodu posilovat, ne jí oslabovat. Britský premiér Andy Burnham poprvé veřejně řekl, že Rusko zasahovalo do referenda o Brexitu z roku 2016. Tvrdí, že po nástupu do funkce dostal na tuhle otázku jasnou odpověď. Jak přesně ale Moskva referendum ovlivňovala a jestli tím změnila jeho výsledek, Burnham neřekl. Varoval zároveň, že podobný ruský akce podle něj pokračují i v dalších evropských zemích. A 60-letý Texasan potřeboval nad ránem na záchod tak akutně, že kvůli tomu autem prorazil dveře zavřeného supermarketu. Rozbil skleněný vstup a zastavil až uvnitř u regálu s halloweenskýma sladkostma. Bizarní je, že hned vedle byla non-stop otevřená večerka. Jestli si nakonec vůbec stihl odskočit, policie neprozradila.
1: Fajn.
0: V rychlosti se mrkneme na silnice. Pražský okruh hlásí na 62. kilometru na trase Satalice a Běchovice nehodu autobusu, takže tady počítejte s větším zdržením. Bouralo se na silnici v obci Kamenný Újezd, okres České Budějovice, tady je nehoda dvou vozidel. Pozor taky v Brně, ulice v Aleji hlásí nehodu, takže i tady prosím vás se zdržením. No a taky opatrně v České Lípě, bouralo se v ulici u Průmyslovky, tak pomalu a bezpečně.
18: Máte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Fajn.

0: Máme krátce po 11. hodině, Music Boost nám pokračuje. Já mám normálně velkou radost, ale upřímně, teď opravdu neříkám jako jen tak. Já nikdy neříkám nic jen tak, jo. Berte mě vždycky vážně. Ale já mám radost z toho, že v následující hodině budeme soutěžit. Já jsem tady v Music Boostu dlouho neměla soutěž. Ty brďo, takže máme to takový zpestřený tenhle týden, jo? Tak dávejte pozor, ať něco vyhrajete.
1: Music Boost

0: Bibi Rexha na fajnu, právě teď dohrává přesně ve 11:15. No a něco jsem vám před chvilkou jakoby naznačila a to pořád platí.
1: Fajn ti servíruje něco speciálního. Restaurant Week. Fajn.
0: My budeme dneska soutěžit. Já si myslím, že jsme to všichni potřebovali v Music Boostu dát si nějakou dobrou soutěž. Celý týden budeme totiž mít každý dopoledne vždycky dva vouchery v hodnotě 1738 korun jako voucher pro vás do na Restaurant Week. Jestli jste o tom prosím vás nikdy neslyšeli, tak je to festival, při kterém můžete zažít skvělý gastrozážitky za dobrý ceny. Jsou tam zapojený české restaurace, představují vždycky tříchodový meníčka a vy můžete poznat prostě nový chutě, nový podniky, ochutnat něco fakt dobrýho, prostě si to jako užít. Klidně se mrkněte na to, kde všude můžete restaurovat, co vás všechno čeká. No a taky za chvilku můžete soutěžit, můžete vlastně restaurovat a my to vlastně budeme platit, což si myslím, že je úplně to nejvíc, co můžete mít. Teď mi ještě nevolejte, už mi voláte, tyjo, no, vy jste se na tu soutěž úplně fakt jako připravovali. Ne, ještě mi nevolejte. Já až vám za chvilku řeknu volejte, tak budete volat, jo? Teď si dejte ještě pauzu, teď se tak jenom můžete jako nažhavit. No a počkejte, až prostě dám signál.
1: Večeře je na nás.
2: Restaurant Week.
1: Fajn.
3: Restaurant Week přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě. Restaurantweek.cz.

0: Já vím, že jste všichni nervózní z toho, že za chvilku budeme soutěžit, já taky, nebojte. A teď jak vám jakoby dát tu výzvu k tomu zavolat mi, jo? Ta, vy už zase voláte, já se z toho zblázním, já to naprosto miluju. 724634634, budete volat až v okamžiku, vy jste viděli, co vždycky udělá ta linka, je to naprosto boží, až v okamžiku, kdy začne hrát tahle písnička. Dřív ne, Portugal Man, jeho Glide. Ale musí to být opravdu tenhle song. Až zazní na fajnu, tak budete 724634634 volat, jo?
1: Chceš zažít pořádnou studi-

0: je vyhrát.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
3: www.projektantbudoucnosti.cz.
4: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
5: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
6: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
7: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
8: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
9: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
10: Ale tohle vypadá dobře.
9: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
10: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobilu.
9: Vypněte obrazovku.
11: Restaurant Week přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
9: Rezervace na restaurantweek.cz.
12: All the hits right here.

0: Na fajnu dohrává Damiano David, Neil Rogers, jejich Talk to me. No a my jdeme soutěžit.
1: Fajn ti servíruje něco speciálního. Restaurant Week. Fajn.
0: Dneska mám dva vouchery v hodnotě 1738 korun. Ty vouchery, prosím vás, budu mít každý všední den tenhle týden. Takže jestli jste se nedovolili teď, ne, prosím vás, hned nepanikařte. Zítra bude zase váš čas. Jedná se o vouchery na Restaurant Week. Je to takový festival, při kterém můžete zažít skvělý gastro zážitky za dobrý ceny. Zapojený jsou prostě české restaurace, představují vždycky tříchodový meníčka a vy tam prostě můžete bejt. A díky nám tam teď můžete bejt i zadarmo. Nám se už dneska dovolala Lenka. Leni, ahoj, slyšíme se?
2: Ahoj, slyšíme se.
0: Leni, ty prej jedeš teď v autě, jedeš pro dceru vyzvednout jí ze školy, takže máš takovou pohodu docela.
2: Celkem, dá se říct.
0: Dá se říct. No a ty, Brďo, teď si vím, že třeba ještě vyhraješ a budeš se moct za chvilku dcerušce prostě pochlubit, že můžete prostě se jít dobře najíst. To je dobrý.
2: To bude super.
0: Leni, ale určitě, budu ti držet palce. Je to docela jednoduchý, já ti řeknu, jaký mám nákupní košík, ve kterém budu mít připravených 10 ingrediencí a tvým úkolem je, až zazní časomíra, mi říct alespoň 6 z nich. Ta časomíra bude trvat 25 sekund, jo?
2: Dobře.
0: Tak jo, jsi na to připravená?
2: Jsem připravená.
0: Můj nákupní seznam zní mozzarella di bufala, sušená rajčata, čerstvá bazalka, extra panenský olivový olej, parmazán, linguíny, čerstvý česnek, pancetta, rukola a píniové oříšky. Leni, tvá časomíra startuje teď.
2: Píniové oříšky, čerstvá bazalka, sušený rajčata, čerstvý česnek, mozzarella bufala, rukola. We are playing to win.
0: No tak ale, ty, tady je vidět, že ty miluješ italskou kuchyni stejně jako já.
2: To je pravda.
0: No, to je pravda, já jsem to hned poznala. Leni, já ti gratuluju, vouchery jsou pochopitelně tvoje. Musím říct, že jsem fakt byla nervózní, já jsem si strašně přála, aby si to vyhrála. Nebo vlastně každý, kdo se dovolá, protože vždycky si to přeju. Takže děkuji ti, že jsi dovolala, vouchery ti posíláme, moc ti gratulujeme, vyzvedni dceru ze školy a můžeš se rovnou pochlubit.
2: Tak jo, super, já vám moc krát děkuju.
0: My taky děkujeme, šťastnou cestu a ahoj.
2: Díky, ahoj.
0: Prosím vás, nezoufejte, vždycky panikaříte, no tak jste dneska nevyhráli, no tak vyhrajete zítra.
1: Večeře je na nás. Restaurant Week. Fajn.
3: Restaurant Week přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě. Restaurantweek.cz

0: Zara Larsson, Lush Life. A tenhle song vystřídá jiný song. Bude to Where is my husband od Ray. Mimochodem, tahle britská zpěvačka teď docela překvapila svoje fanoušky. Vynalezla takový neobvyklý způsob, jak zapojit všechny lidi, co mají zájem vlastně o její koncert, do propagace své hudby. Zájemci, co chtějí teď do Londýna na její koncert, musí vlastně vyplnit takovou registraci, kde odpovídají na různé otázky týkající se jejího alba. To znamená, Ray si nejdřív proklepne všechny ty, kteří chtějí na její koncert, a vlastně ten nějaký její domluvený systém určí, jestli na tom koncertu opravdu můžete bejt. Protože proč by vlastně chodil na koncert někdo, kdo nezná úplně tu tvorbu toho umělce? No, je to docela dobrá myšlenka. Uvidíme, jestli na ten koncert někdo vůbec teda dorazí. No, ale my to kvitujeme. Tak na fajnu. Music Boost. Music Boost.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ať už zrovna míříte kamkoliv, zkuste rozluštit hádanku. Panorama nad hlavou. 475 litrů místa za vámi. A až 440 kilometrů před vámi na jeden zátah. Tak schválně, co je to? No přece nová Škoda Epic pro vaše epické zážitky.
3: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
4: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník,
6: malíř,
5: topenář,
6: podlahář.
5: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
7: Rekbyty, záruka kvality.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
11: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
12: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, dlouhá 26.
13: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.

0: Music Boost.
1: Fajn.
2: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
4: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte podzimní cashback od Velux. Vyberte si maximální komfort díky dálkově ovládaným střešním oknům s dešťovým senzorem a získejte až 2500 korun zpět. Navíc za každou hliníkovou roletu získáte až 1500 korun. Nakoupíte ve Stavmat stavebniny.
5: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
6: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
5: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
7: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
8: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem.
9: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Jsme online.
6: Jsme na DAB+.
5: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
7: Hezký poledne, 2:02, tady Adam a taky rychlej pohled na to, co se děje. Benjamin Netanyahu chce zjistit, kdo z izraelských vojáků promluvil v dokumentu NASA o válce v Gaze. Snímek přináší anonymní svědectví 24 lidí z armády, podle kterých izraelské síly využívají umělou inteligenci při výběru cílů útoků, při nichž umírají i civilisté. Netanyahu film označil za zavádějící a požaduje vyšetřování i trestní stíhání jeho účastníků. Tvůrci naopak tvrdí, že svědectví pečlivě ověřovali. Evropská unie chce omezit dovoz čínských hybridních aut. Podle nové dohody by jich do Evropy mohlo v příštím roce zamířit maximálně 350 tisíc. Cílem je chránit evropské automobilky, které čínským značkám čím dál víc konkurujou. Omezení má začít platit už v prosinci a dohoda je zatím sjednaná na 4 roky. Angličan si pod vlastní zahradou vybudoval tajný podzemní labyrint, který teď prodává. Týpek ho s pomocí rodiny kopal 20 let a vytvořil přes 120 metrů čtverečních chodeb ve 4 úrovních. Nechybí tajný dveře, vlastní železnice ani výtah. Celý pozemek se bude dražit s vyvolávací cenou v přepočtu kolem 9 milionů korun. Fajn.
8: Opatrně v Hodoníně hlášená nehoda 2 osobáků, a to konkrétně v ulici Družstevní čtvrť. Bouralo se taky v Praze, probíhá silný provoz, a to v ulici Liberecká, taky srážka 2 osobáků. Pozor na Pražském okruhu na 17. kilometru na trase Modletice a Ruzeně, tady je hlášená nehoda 2 vozidel. No a vyhněte se taky ulici Dolní nábřeží v obci Soběslav, okres Tábor, i tady se bohužel bouralo.
9: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
10: Music Boost.
11: Music Boost.
10: Music Boost.
11: Andrea Kautzka. 5, 4, 3, 2, 1.
9: Fajn.
8: Nebojte se, jsem tady pořád i se 12. hodinou, kdy házíme za hlavu, co dopoledne otevíráme odpoledne lepší část dne, nebo aspoň toho pondělního, protože pondělní ráno, koho to zajímá, že jo? Zajímat nás bude to, co bude teď následovat. Samozřejmě si dáme opakující se lubriku a doplníme to taky playlistem. Vidím tady Macklemora, Shimona Opa, Sombra, anebo právě teď Joa a jeho End of Beginning.
10: Music Boost.
8: Tak hezký odpo.

0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
1: Fajn.
2: Swingers halloweenské party jsou jediný místo na světě, kde můžete v jedné frontě potkat Spidermana, Dýni a Hradního pána.
1: Fajn. Music Boost. Tohle

Jako jak víc to začít jako rozjíždět při Pondělku než s McLemorem. Jako boží. Z tohohle songu mám velkou radost, že jsme ho zařadili do playlist.

0: Tu, vy se dáváte dnešní Music Boost, ve kterém teď probereme trošku takovou kontroverznější záležitost. Já se předem omlouvám, jestli se to někoho nějak dotkne, jo, ale myslím si, že je to dost zajímavý na to, aby to dneska prostě v Music Boostu zaznělo. Nizozemsko zavedlo takový neobvyklý experiment, který umožňuje všem ženám ve vězení používat sexuální pomůcky. Já jsem až včera večer, prosím vás, zjistila, že normálně ne všechny věznice to umožňujou. To jsem si říkala, tak jako nikdy nechci skončit ve vězení, proto se snažím chovat tak, abych tam nebyla, jo. Ale nedej bože, kdybych tam jednou byla, tak tohle prostě, to by podle mě byl největší trest. Jakože proč? Na výběr mají teď vězenkyně dva typy pomůcek, které si sami samozřejmě musí jakoby uhradit, zdarma je nemají poskytnutý. No a zjistilo se, že se vlastně snížila velká frustrace v ženských věznicích a podpořila se tak psychická pohoda a především se omezily zdravotní rizika. Jako tak to je bombastický. A přitom stačilo tak málo. Já teda přiznám se, opravdu jsem si myslela nějak tak jako naivně, že tohle je normální jako běžná věc, která jako ve věznicích nemůže být zakázovaná. A ono to tak jako tak nebylo. To znamená, Nizozemci zavedli tohle pravidlo. Já doufám, a pokud bude nějaká petice, tak ji podepíšu, aby to zavedli všude. Protože ano, ve vězení asi skončil někdo, kdo udělal nějaký ty bububu, ale na druhou stranu ty brďo, tohle může být podle mě ještě horší než pak lepší, jestli si rozumíme. No nic, nebudeme se v tom radši patlat, abychom nedošli tam, kam nechceme. Jen jsem vám prostě chtěla říct, co v Nizozemsku, no. Takže jestli chcete jako spáchat trestný čin, tak prosím vás, tady ne. Tady ne. Music Boost. Fajn.
1: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
2: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
3: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
4: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
3: Ne, co to je?
4: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
3: Fakt jo? A co to stojí?
4: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
5: Proč se culíš?
6: Protože budeme krásný.
5: To už přece jsme.
6: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
5: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
9: No, říkala, že nic nechce.
8: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
9: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
10: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
9: Romantickou večeři.
10: Pobyt pro dva.
9: House running.
10: Jízdu v supersportu.
9: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
10: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
9: Nejlepší zážitky hledejte na
11: firmanazážitky.cz.
12: Under Armour makes you better.
13: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Base Layer objevuj v Under Armour Brand House Palladium, Chodov, Černý most a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
11: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
14: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.

Becky Hill, Galantis i Chrám, to je song, který nám teď na Fajnu dohrává. A co, ty už nepiješ? Jak to, že nepiješ? Myslím si, že v České republice existuje jedno podezřelé chování, který dokáže rozrušit společnost víc než taková politická debata u nedělního oběda. A to je prostě ten fakt, když si člověk jednou nedá alkohol. Znáte ten pocit, že prostě nechcete pít, řeknete, nebudete pít, a najednou se z vás stane takový podezřelej, kterýho je potřeba jako najednou vyslechnout, a najednou slyšíte, ty už nepiješ? Proč? Jako co se stalo? Počkej, nejseš těhotná. Nebo ty máš asi nějaký problém, že jo? Jako, jak je to možný? Jako by tohle odmítnutí panáka automaticky znamenalo, že se člověk přidal k nějakému tajnému řádu jogínu nebo co? Popravdě tomuhle nerozumím, ale setkávám se s tím čím dál tím častěji. Já si občas takovou skleničku dám, ale někdy prostě náladu nemám. Fakt si jako dneska už jako vybírám ty příležitosti, kdy mi to za to jako stojí dát si alkohol a kdy ne. Ale když řeknu ne, tak to opravdu, to je normálně otázka za otázkou. Člověk si prostě jenom řekl, že mu bude jako líp bez alkoholu, a lidi mají pocit, že zatím je jako nějaký drama, nějaká životní krize, nebo osvícení, já nevím co všechno prostě, jo. A myslím si, že tohle dělá jenom ta naše společnost, a zajímá mě, proč tomu tak je. 724-634-634. Proč máme někdy větší problém s cizí abstinencí, než s vlastním pitím? Není to divný? Poslouchá.

0: tancuju, skvělý Nico Santos dohrál na fajnou dnešním pondělním Music Boostu. Já jsem se před chvilkou ptala, co vlastně děláte v případech, kdy nechcete pít alkohol a ostatní v té společnosti tak na vás divně jako civí a furt se ptají na nějaké otázky. Dokonce mi přišla zpráva od vás, že jste přišli o několik přátel kvůli tomu, že jste se rozhodli nepít alkohol. No tak za prvý, kamarádi to asi pravý úplně nebyli. A za druhý, to je fakt strašný, že nás jakoby ovlivňuje naší společnost to, jestli pijem nebo nepijem. Ty brďo, pojďme s tím něco udělat a pojďme to úplně vymlátit z hlavy. A jak líp než tímhle songem francouzský DJ Ujul, jeho Moving the Sun. A když vám někdo prostě řekne, ne, nechci, děkuju, nechci, dneska nepiju, tak se prostě jenom usmějte, řekněte, jasně, to je v pohodě. Jo, zkusme to takhle trénovat. Music Boost.
1: Fajn. Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Některý tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Mlsání pro maminku, čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy, čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny, čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
6: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
7: Apple iPhone 17 256 giga. V Mironetu nyní za bomba cenu 24 990.
6: Jupi! iPhone 17 teď dává největší smysl.
7: Když mobily, tak Mironet.
6: Klikni dvakrát.
8: Nová sezóna, nový nebe. Nebe Celnice je zpátky v plný síle. Nový menu, nový zvuk, nový světla. Prostě fresh vibe v centru Prahy. Tak nečekej a zažij nový nebe. nebepraha.cz.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
8: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na...
12: Firma na zážitky.
8: CZ.
13: Nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
14: Tak nečekejte, jezděte!
15: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
16: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
15: Více na kopecký.cz.
17: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. HomeCredit.cz.
20: Nový tracky.
21: Témata, který chceš vidět. A

Dohrává nám YouTube jeho Moving to the Sun. Boží song. Zároveň náš poslední společný při dnešním Music Boostu. Já vám děkuju za pondělí, že jsme to společně také zvládli. Vy pokračujte s Kristinkou a s naším playlistem, no a užijte si hezký zbytek dne a zítra naslyšenou. Zítra budu opět zase jenom vaše. Tak ahoj.

0: zákulisí a momenty, které se nevešly do vysílání. Sleduj Fajn.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší
1: Apple iPhone 17 256 GB. Chytrá volba právě teď.
2: Když mobily?
1: Tak Mironet, klikni dvakrát.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
8: Trenírkarna.cz.
9: Hlášení pro lovce slev.
8: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
10: Bacha, nabitej podzim u dětka. Spouštíme jednu světovou herní novinku za druhou. Ruleta živě, blackjack živě. Nově také elektronické stírací losy a tím nekončíme. Herna u dětka.cz. Vždy o krok napřed.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
12: Tati, kdy bude levnější benzín?
13: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
14: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
15: Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz.
16: Jsme online.
17: Jsme na DAB+.
16: Jsme v aplikaci Rádia.cz.
18: Hezký odpoledne, 2:13, tady Adama, jdeme se podívat na to, co se děje. Policisti dnes dopoledne vyrazili do Krupky na Teplicku kvůli podezřelému předmětu, který mohl být výbušnej. V Mánesově ulici proto uzavřeli okolí a 11 lidí muselo opustit budovy. Na místo dorazili taky hasiči a zdravotníci. Pyrotechnici nakonec zjistili, že šlo jen o zábavní pyrotechniku a obyvatelé se mohli vrátit domů. Do Česka míří další reality show, tentokrát ve stylu policajtů a zlodějů. Jmenuje se Most Wanted a celebrity v ní budou několik dní utíkat před trojicí lovců. Bez mobilu a peněz se musí spolehnout na pomoc cizích lidí. Tím můžou pomoct, ale taky je můžou lovcům prozradit. Kdo u nás pořad odvysílá a kdy, zatím není jasný. Japonský mnich se na 12 let úplně odstřihne od okolního světa. 31-letý Sogaku Taguchi žije v buddhistickém chrámu a až do září 2038 se nemá setkat s jediným člověkem ani dostávat zprávy o dění venku. Jde o staletý buddhistický duchovní rituál, který řada jeho předchůdců kvůli náročným podmínkám nedokončila.
19: Fajn. Jak nám to drandí na silnicích? D55, 56. kilometr na trase Babice Bzenec se nám tam vysypal jakýsi náklad na vozovku. Nevíme co, ale prej to brání provozu buď na části vozivky, nebo dokonce na celý. Už by tam měli být policajti, ale dávejte si bacha. Bacha taky určitě v Budějovicích, v ulici Strakonická, dvě havarovaný vozidla, je tam v sobě osobák s nákladňákem. Projet se tam dá, ale zase opatrně. No a neprůjezdný pruh, pravej jízdní pruh máme taky v Praze, v ulici Úvalská, zase nákladák s osobákem. Jezděte opatrně, ať to nemusíme hlásit.
20: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Fajn.
21: Please welcome to the stage.
19: Krásný pondělní odpoledne, je to tady. Ano, pondělí, ten den, kterýho se všichni bojíme. Ale víte co? Vyladíte fajn. Fajn warm-up s Kristý, 4 hodky před náma, takže se nemáte čeho bát. Jedině toho, že vás ta hudba nenechá sedět. Takže pojďme zpívat, tančit, pojďme to pořádně rozjet. Sázím na vás, že to zvládnete společně se mnou. Pondělí, nepondělí, jedeme. Před náma Jay-Z, Alicia Keys, Empire State of Mind. Let's go.

Adele a její sebevědomým nabitej track Ain't in LA nám právě teď dohrál na fajnou 13.12 a to je ideální čas na to kopnout se do pozadí. Víte proč? Protože v Americe se dneska slaví Národní den kopněte se do víte čeho. A já jsem si říkala, že bychom to mohli takhle pojmout i u nás, ačkoliv v tomhle teda máme trošku jazykový zmatek, protože my Češi, když řekneme, že se někdo kope do vy víte čeho, tak to znamená, že většinou spíš nedělá vůbec nic. Leží na gauči, tupě zírá, jenomže v angličtině je to přesný opak. Slaví se to přesně dneska, 2. říjnový pondělí a je to Mezinárodní den kopačky do kalhot. Je to takový oficiální povolení, nebo spíš přikázání, abyste zvedli svoje pozadí ze židle a konečně šli udělat tu věc, kterou odkládáte už od ledna. Pojďme si říct, jo, 10 měsíců už máme tady nový rok, předsevzetí jsou bůh ví kde, tak je čas si to možná trošku zrekapitulovat, zjistit, jestli už jste vyklidili tu jednu starou skříň, objednat se k zubaři, začít cvičit. Ne, ne, my místo toho radši 2 hodiny scrollujeme videa na sítích a tváříme se, že je to taky produktivní, že jo? No jenomže dneska prostě kalendář vysílá tenhle jasný signál, že omluvenky skončily a je čas kopnout se do. A nebo taky můžete nakopnout někoho jinýho, ten den asi jako nevylučuje, takže tahle možnost taky existuje. Ale napište mi, k jaký věci se nemůžete dokopat vy. A pak se tady společně zkusíme teda nakopnout virtuálně. Tak mi napište 724634634, k čemu se nemůžete za boha dokopat, i když byste chtěli. No a k tomu si pustíme další motivační track, takovej, co vám dodá energii, Zara Larsson, Midnight Sun.

0: Sigala, Jackson mi Ian Kidron, jejich Riptide. Tenhle track, který nestárne, jsme si společně mohli vychutnat na fajnu. No a teď se společně jdeme kopnout, vy víte do čeho, protože jsme říkali, že v Americe slaví dneska Národní den. Kopnout se do pozadí, abyste se donutili udělat věci, které odkládáte. A přišla mi tady výborná zpráva, přečtu vám ji. Nemůžu se dokopat k diplomové práci, máš to tak taky? Já bych vám chtěla říct, že toto je pravděpodobně osobní útok. Předpokládám, že tuto zprávu napsali moji rodiče, který se mě snaží dokopat, abych napsala diplomovou práci. Pokud jste v tom někdo stejně, pokud to máte taky tak, tak to byl zkaz očividně i pro vás. No a potom tady máme zprávu ještě od Elišky. Eliška píše, nemůžu se dokopat k tomu, abych se objednala k zubaři na preventivku. Pokaždý, když vidím ordinační hodiny, radši jdu uklízet celou koupelnu zubním kartáčkem, jenom abych tam nemusela zavolat. Dneska tam ale možná díky tobě konečně zavolám. Eliško, tohle byl přesně účel. Dneska oficiálně máte den, kdy se musíte dokopat aspoň k jedné věci, kterou odkládáte. Co vy na to? Já jsem se chtěla zeptat i našeho zprávaře Adama, k čemu se nechce, nebo k čemu se mu nejde dokopat, ale on mi to nechtěl říct. Tak příště ho dokopeme k tomu, aby nám to řekl, jo? A teď jdeme dokopat další song. Sabrina Carpenter, Man Child. Za chvilku tady na fajnu.
1: Víc hudby, víc hvězd, víc fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
2: Sleduj fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj fajn.
3: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
4: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
5: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
6: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
5: Ne, co to je?
6: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
5: Fakt jo? A co to stojí?
6: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
3: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Ne. Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
10: Náš výkup je teď totální hardcore.
11: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: 一件漂亮的T恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
13: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ti. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
14: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
15: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
14: No nekecej.
16: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

Olivia Rodrigo i Stupid Song, písnička, u které můžete pustit všechny emoce, právě to jsme si teď dali na fajnu. A teď tady odhalíme největší zaměstnaneckou lež. Dobrý den, já mám dneska žaludeční problémy, já nepřijdu do práce. Ha, byli jste napáleni. Pokud tohle poslouchají nějaký šéfové, tak tohle je oficiální zpráva, že většinou tady ty omluvenky jsou lež. Seznam zprávy totiž vydali data o tom, že čtvrtina Čechů v posledním roce vynechala práci čistě kvůli stresu. A hádejte, kdo v téhle statistice drží zlatou medaili. No jak jinak, než my mladí. Ale tak zlato je zlato, ne? To se počítá. A já se tomu popravdě nedivím. Jasně, starší generace teď možná vytáhne takový ty hlášky, že vy mladí nic nevydržíte, my jsme makali šestnáctky i s chřipkou a ještě jsme během toho stihli postavit garáž. No jo, jenomže jste taky tu práci neměli pořád na mobilu. Já vím, náročná práce fyzicky, ale ta práce, která vás nenechá spát i o víkendech, protože pořád musíte být připojený, pořád vám někdo posílá e-maily, notifikace, to člověk jenom otevře jedno oko a už máte tu práci zase na stole. Takže se pak asi není čemu divit, že ta zpráva dneska jakoby mi není dobře, není vždycky úplně pravdivá. Takže bacha na to, kdyby se vám to někdy stalo, teď jsme možná prozradili naší taktiku vlastně, sakra. Na co se teď budeme vymlouvat? Pojďte mi dát do zpráv nějaký tipy, na co se vymluvit, když se vám nechce do práce nebo do školy. Jakou výmluvu už jste použili? Napište mi na 724-634-634 tipy na výmluvy, jaký jste kdy použili, abyste nemuseli do práce nebo do školy. Já věřím, že se to tenhle týden bude někomu hodit. Nemáte zač? Tak mi to napište, ať to můžeme zazdílet. A k tomu sdílíme další track. Ava Max, Spot a Fake, to se docela hodí.

0: Ladíte fajn pondělní odpoledne a tohle byl Temper City track Self Aware. A my si teď dáváme tipy na omluvenky, respektive spíš výmluvy. Když se vám nechce do práce nebo do školy, na co všechno se můžete vymluvit? Kája píše, já jsem jednou poslala vedoucí zprávu, že se mi v noci rozbila pračka a vytopila mi koupelnu. Aby to bylo věrohodný, stříkla jsem si vodu z rozprašovače na obličej. To nevím, jestli by mi připadalo moc věrohodný, ale dobře, zajímavá metoda. Pak mi Matěj píše, u mě zabírá klasika seknutý záda. Na to nikdo nic neřekne, nikdo nechce zjišťovat detaily. Seknutý záda, to zní jako docela věrohodná výmluva. No a na závěr Sára. Sára píše, jednou jsem v panice napsala, že mi kocour utekl na střechu a musím čekat na hasiče. Šéfka byla tak dojatá, že mi dala 2 dny volna. Geniální, tahle výmluva se mi líbí. Jestli mě zítra neuslyšíte vysílat v rádiu, tak víte, co se mi stalo. Utekla mi kočka na střechu. Já vám děkuju za tyhle zprávy, za inspiraci. A na závěr možná ještě jedna zpráva, kde někdo píše, není to sice výmluva, ale jen chci říct, až vyjde GTA 6, tak těch omluvenek bude jako jedna velká publikace. No vidíte, tak až vyjde to GTAčko, tak se vám ty naše tipy budou hodit. Nemáte zač. A za chvilku další track, Pitbull, Hotel Room Service, pořádně to rozjedem.
1: Servis?
2: Ano, prosím.
1: Už mám zase rozbitý mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
2: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
1: No tak já jedu k vám.
2: Mobilniservis.cz. Opravy hned.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Les ve Strážné u Ústí nad Orlicí za 33 tisíc korun, byt 2+1 v Liberci za 4 950 000, pozemek k bydlení v Jenišově na Karlovarsku za 3 015 327 korun, další pozemek v Jenišově za 3 340 722 koruny a garáž ve Žďáře nad Sázavou za 630 tisíc. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
5: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
6: Gaudeamus Alcotour, studentský mejdan roku, se vrací už v úterý 13. října do Holešovic. Na stage letos Rytmus, Manene, Rockstar, Steyr a Koči. Legendární drinking battle pražských univerzit slaví 16 let. Kupuj nejlevnější lupeny online, dokud jsou.
7: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz. All the hits.

pondělní odpoledne si zlepšujete s Fajnem a taky s Duou Lipou. Její track Training Season, který je o tom, že už nechce učit kluky, jak se mají správně chovat. A to se nám hodí, protože teď tady máme případ jednoho, který rozhodně nevěděl, jak se chovat. Představte si, že by se na prvním rande dávali Google recenze. No, tak tenhle týpek, ten by dostal 0 hvězdiček a zákaz vstupu do společnosti, nebo by mu možná ten profil rovnou zrušili. Internetem totiž hýbe příběh schůzky z TikToku, která trvala přesně 35 minut, ale i za tu dobu se stihla z toho stát totální katastrofa, absolutní sestup do pekel, protože ten kluk zaprvé lhal o svojí výšce. A ne o pár centimetrů, ale o celou hlavu. To by se ještě dalo přežít. Jenomže potom vzal tý slečně během toho rande bez ptání telefon, to už je trošku za hranou, potom jí taky odmítal odpovídat na základní otázky o životě, no a aby tomu nasadil korunu, tak se jí zeptal, co by tak jako řekla na trojku. A vy víte, co tím myslel. No a teď to nejlepší, když se zvedla ta slečna, že odchází, tak on se ještě urazil. A to je přesně takový ten typ sebevědomí, který bychom podle mě měli začít prodávat v lékárnách na předpis. Mě by zajímalo, kde to jako ty lidi berou. Takhle dojít na rande sebevědomě a pak ještě to takhle zakončit. Každopádně doporučení pro vás, pokud vám rande připomíná spíš výslech v kriminálce, kombinovaný s laciným filmem pro dospělý, utíkejte, dejte 0 hvězdiček a běžte pryč. A my běžíme za dalším songem Cat's Eye Animal právě teď na Fajnu. Mm-hmm.

0: Kecaj a jejich hit Animal právě teď dohrál na Fajnu 13.59 a tohle byl song o tom, že i když v reálu třeba vypadáte jako klidná, vážná povaha, tak potom někdy v soukromí můžete být docela zvířata. Takže já doufám, že vy dneska taky v sobě probudíte nějaký vnitřní zvíře, který se žene za tímhle pracovním týdnem, který musíme přežít, a dáte do toho pořádnou energii, protože před náma je další společná hoďka nabitá skvělýma trikama, třeba Hozier, Nobody Soldier, nebo taky Sombr, My Body Isn't Ready. To všechno za chvilku, mezi tím zprávy s Adamem a pak jedem dál. Tak zůstaňte tady, na Fajnu.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Co právě trenduje

0: Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
6: www.projektantbudoucnosti.cz.
7: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
8: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.

0: hudební hvězdy.
1: This is Taylor Swift.
2: Hi, it's Harry Styles.
3: Hi, I'm Olivia Dean.
4: Sleduj Fajn. Fajn.
0: Jsme online.
2: Online.
4: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz.
5: Hezký odpoledne, 2 minuty po 14. hodině, tady Adam a rychlej pohled na to, co se děje. Americký soud nařídil zastavit vysílání reklam, který propagují Donalda Trumpa a platili se z peněz daňových poplatníků. Podle žalobců nejde o běžnou reklamu pro veřejnost, ale o politickou propagaci před listopadovýma volbama. Trump se hájí tím, že spoty oslavují Spojené státy. Už dřív ale oznámil, že další reklamy chce platit ze svých peněz. Na Sněžce už leží první souvislá sněhová pokrývka letošní zimy. Sněžit začalo včera a dneska ráno už meteorologové naměřili slabou vrstvu sněhu. Teplota se pohybovala kolem nuly, kvůli silnému větru ale pocitově bylo až minus 7 stupňů. Vítr navíc zastavil horní úsek lanovky na vrchol. Malej pejsek v Americe zachránil svýho pánička, když k němu přived policejní hlídku. Policisti projížděli večer městem, když jim pes vběhnul do cesty a nechtěl je nechat odjet. Nakonec je dovedl až domů, kde jeho majitel ležel v garáži a nemohl vstát. Na pomoc čekal asi 3 hodiny. Policisti zavolali záchranku a muž se teď zotavuje.
2: Fajn.
6: Mike check, 1, 2, warm up jede dál, před náma další společná hočka. Já doufám, že už jste rozehřátý, protože moje jméno je Kristý a já nehledím na to, jestli je pondělí nebo pátek, my si děláme party každý den. Mimochodem, kdybyste dneska takhle při začátku týdne chtěli najít nějakou novou práci, tak za chvilku si povíme, že vám pomůže už jenom černá magie. Ale o tom aj za chvilku, teď pojďme na první track. Hozier, Nobody Soldier.

Brato, proste umíste ma songama, ktorý zabolej u srdíčka. My body isn't ready za náma, 14.14. A pokud hľadáte práci, LinkedIn je mŕtvej, nastupuje černá magie. Jestli máte pocit, že sehnat dneska slušnou práci je nadlidský úkol, tak doslova je. Je to úkol pro nadpřirozený bytosti. Protože mladí lidi na internetu začali platit čarodějnicím za kouzla a tarotový výklady, aby jim přičarovali práci. Máme tady jeden virální příběh. Týpek byl bez práce rok a půl, ze zoufalství takhle zaplatil nějaký online čarodějce za kariérní rituál. No a další týden měl v kalendáři 13 pohovorů za sebou. Video má teď miliony zhlídnutí, lidi se houfně obracejí na okultismus, protože automatický zamítací maily a ignorace od HR manažerů je prostě dohnali k šílenství. 5 let na vysoký vám nepomůže, kurzy a praxe taky k ničemu. Místo toho je teď očividně nejlepší zapálit svíčku, pomodlit se k úplňku a doufat, že vesmír nějak prolomí ten algoritmus na trhu práce. V životopisu už prostě nestačí mít pokročení.

0: Na Fajnu plníme celý týden nákupní košík. A odměna?
1: Večeře pro dva v rámci Restaurant Week.
0: Poslouchej Music Boost a zabojuj o ně.
2: Restaurant Week přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě. Restaurantweek.cz.

0: Dennis John Newman, jejich Blame. Další track za náma, 14.23. A tohle jsou vaše tipy předtím, než jdete na nějaký pracovní pohovor. Jasně, stejně jako lidi na internetu, můžete zaplatit nějaký čarodějnici, ať vám zařídí, ať vám to vyjde. No a nebo můžete třeba tady napodobit to, co dělá Verča. Verča píše: moje babička mi vždycky před každou zkouškou pekla bábovku a tvrdila, že je v ní zapečený štěstí. Upřímně, spíš mi asi pomohl ten cukr do mozku, ale věřila jsem tomu tak moc, že jsem tam šla úplně v klidu. Cukrový doping od babičky by podle mě měla být povinná výbava před každou zkouškou nebo pohovorem. Cukr vám ten život osladí, ideálně možná tu bábovku byste měli ale donést i tomu zkoušejícímu nebo tomu zaměstnavateli. Trošku úplatky, jo, známe to, ne? Ne? Nicméně dobrý tip, děkuju Verče za tuhle zprávu, vy si taky dejte nějakou sváču, hele, 14:30 odpoledne, ideální čas, bábovka, kafíčko a máte hned lepší pondělí. Nemáte zač. A k tomu zase skvělej track, jako taky desert. Eva Farná, Perpetuum Mobile, za chvilku, tady na Fajnu.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Trend

0: Vždycky hot,
1: vždycky fresh. Fajn.
2: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a bohou samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
3: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
4: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days je do 18. října.
6: 买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
7: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
8: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
9: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
8: A co je Chytrárt?
9: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
8: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
10: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
11: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte podzimní cashback od Velux. Vyberte si maximální komfort díky dálkově ovládaným střešním oknům s dešťovým senzorem a získejte až 2500 korun zpět. Navíc za každou hliníkovou roletu získáte až 1500 korun. Nakoupíte ve Stavmat stavebniny.
12: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
13: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
14: All the hits.

DJ Coco Curtry, Everything's Alright. Tenhle song, ten vám připomene, že je vlastně všechno v pohodě, i v pondělí, tady na Fajnu. A teď mi řekněte svoje povolání a já vám řeknu, jestli jste normální. A teď se nebavíme o kaskadérech a lidech, co lezou po mrakodrapech mejt okna, to je jasný, ale psychologové rozebrali, jak konkrétní osobnostní poruchy ovlivňují výběr kariéry. A výsledky? No docela psycho. Narcisti prý přirozeně míří do pozic, kde je moc, prestiž a taky potlesk. Takže politika, právo, modeling, vrcholový podnikání. Prostě je to takový ten moment, kdy oni chtějí mít možnost říct, koukejte se na mě, já jsem ten nejdůležitější člověk v místnosti. A psychopati, ty zas vyhledávají technický obory, kde nemusí mluvit s lidma. A nebo potom zase brutálně krizový profese, kde potřebují totálně vypnout city. Takže chirurgie nebo záchranka. Možná, až budete hledat partnery, tak je teda dobrý soudit trošku i podle povolání. Protože se můžete takhle taky něco dozvědět. Protože třeba být chladnokrevný se možná hodí, když pracujete na pitevně. No ale když se vám takový manipulátor dostane na vedoucí pozici v korporátu, to je pak pondělní porada horor. Takže já doufám, že nikdo jste žádnou takovouhle hororovou poradu dneska neměli. Říkám, dejte si na to bacha, ať už v práci nebo ve vztazích. Už na rande se zeptejte, co ten člověk dělá. A napište mi, jaká práce podle vás je taková, že ji můžou dělat jenom blázni. Nebo lidi, kteří to mají trošičku jinak nastavený. Třeba, že jsou chladnokrevní a tak dále. Napište mi na 724634634, jakou práci podle vás zvládají jenom blázni. Tak, to se skoro rýmuje. A k tomu další song. Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else.

0: Když se spojí Francie, David Guetta, Amerika, Teddy Swims a Austrálie, Tones and I, vznikne takovýhle masterpiece. Gone, gone, gone, tenhle song jsme právě doposlouchali a teď jdeme odhalit psychopaty v práci. Ano, ptala jsem se vás, do jakých povolání podle mě můžou nastoupit jenom blázni a lidi, co jsou trošku, no, jak to říct, no prostě jinde, protože podle psychologů opravdu třeba narcisti vyhledávají určitý typ pozic. Marek píše, pracoval jsem 2 roky na reklamacích u operátora. 8 hodin denně posloucháte lidi, co vám přejí smrt, protože jim nejde internet na chatě. Po měsíci jsem se přestal smát, po půl roce už jsem neměl vůbec žádný city. Emoce nula. No, řekla bych, že stát se jakýmkoliv člověkem v pracovní pozici na reklamacích je takovej vlastně jako výcvikovej tábor na emoční chlad. Tam musíte být úplně otupený. A nebo pak, když lidem voláte a snažíte se jim něco nabízet, to bych už dělat určitě nechtěla. Tak a o to víc obdivuju ty lidi, co to dělají, že to vydržej. Já vám každopádně děkuju, že jste to se mnou sdíleli. Bacha na to, jakou pozici si vybíráte, anebo s jakým člověkem randíte, pokud má tu danou pracovní pozici, že? Jak jsem říkala. No a radši jdem na další song. Malcolm Todd Earrings, protože já vám pustím dobrý song v rádiu Nedělej psychopati.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Dnes musíte vybrat.
2: Mám tady pro vás předvýběr
1: a rozšíříme
2: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
1: Ale je to na
3: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
4: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
5: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
6: No, říkala, že nic nechce.
5: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
6: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
7: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
6: Romantickou večeři.
7: Pobyt pro dva.
6: House running.
7: Jízdu v supersportu.
6: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
7: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
6: Nejlepší zážitky hledejte na
8: firmanazážitky.cz.
9: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
10: Tak nečekejte, jezděte!
11: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
12: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
11: Více na kopecký.cz.
13: Trenirkarna.cz.
14: Hlášení pro lovce slev.
13: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
15: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
16: Ale tohle vypadá dobře.
15: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
16: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobil.
15: Vypněte obrazovku.
17: Restaurant Vík přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
15: Rezervace na restaurantvík.cz.
18: Over here.

Rugel, Wishful Thinker, další song pro lepší pondělní odpoledne tady na Fajnu. A zajímalo vás někdy, jak vypadá kočičí představa ráje? V Minnesotě vzali 20 opuštěných koťat. Já vím, už teď si říkáte, 20 opuštěných koťat, chci to domů, já taky. No a oni ty koťátka vzali na exkurzi do obřího akvária. Teď si představte, co se těm chlupáčům muselo honit hlavou. Přišli do obří místnosti, všude kolem v prosklených stěnách, plave ten největší all-you-can-eat sushi buffet na planetě, na který ale nemohli dosáhnout. Zatímco některý prckové fascinovaně hypnotizovali žraloky, pár vyvolených koťátek si tam prostě zdřímlo a dalo si šlofíka přímo třeba pod plující želvou. Upřímně, já si myslím, že kdyby nám, lidem, naordinoval někdo terapii koukáním na rybičky a spaním v přítmí místo sezení v práci, taky bychom se nezlobili. Možná někdy místo takového toho přání, já bych chtěla kotě, bychom si měli přát, já bych chtěla bejt kotě. No, mají hezký život ty kočičky, že jo? Taková inspirace, možná si pořiďte akvárko, třeba vám to zlepší den, co já vím. Každopádně další song vám určitě zlepší den. Shakira, Burna Boy, Die Die, další dávka energie přímo od Shakiry. Let's go!

0: Dobrá Burna Boy, Die Die. Tenhle song doručil energii přesně, jak jsem slibovala. A další energický songy před náma. Čeká nás další společná hočka, dvě za náma, ale pořád vlastně dvě před náma. V té další si pustíme třeba Zaru Larsson, její Lush Life, anebo taky Marshmallow Kellid, jejich Numb. Tak rozhodně zůstaňte tady, mezi tím zprávy s Matějem, doprava a pak zase zpátky k hudbě.
1: Chceš zažít pořádnou studi-

0: je vyhrát.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, Autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplacet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
5: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
6: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
7: Mami, já mám řidičák!
1: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
8: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
9: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
10: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem.
11: Fajn. Vždycky hot. Vždycky hity.

0: stop, keep it moving, come on. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Jsme online. Online.
6: Jsme na DAB+. Plus.
5: Jsme v aplikaci Radia.cz.
7: Tik-tak, na hodinkách máme minutku po 15. hodině, po 3. odpoledne, to znamená, že je čas na zprávy. Matěj?
8: Státní volební komise dneska schválila výsledky víkendových komunálních a senátních voleb. 5 senátorů už uspělo hned v prvním kole a o dalších 22 křeslech se rozhodne příští víkend. V obecních volbách tradičně získali nejvíc mandátů nezávislí kandidáti a jejich sdružení. Ze stran to pak byli lidovci před Stanem, ODS a ANO. Pardubice v extra...

0: Sparta mezitím porazila Vítkovice 3-0 a Boleslav ukončila sérii 6 porážek. Plzeň pak v Brně vyhrála 2-1 v prodloužení díky 2 gólům Adama Měchury. A malej pes v americkém Kansasu doslova zastavil policejní hlídku a dovedl jí domů ke svýmu zraněnému pánovi. Ten upadnul v garáži, nedokázal se zvednout a na pomoc čekal asi 3 hodiny. Jeden pes proto vyrazil ven pro pomoc, zatímco druhej u něj zůstal hlídat. Majitel se teď po ošetření zotavuje.
1: Fajn. Jak drandíme na silnicích? Matěj nám ve zprávách povídal o pejskovi záchranářovi, my tady máme pejska problémistu. U obce Nové Město na Moravě a Věcov, už Žďáru nad Sázavou, totiž pobíhá pejsek, tak kdybyste ho někdo viděli, tak opatrně běhá v úseku zhruba 3 kilometry, takže si dává takový jako půlmaraton, možná malej, ale prostě opatrně. Stejně tak dávejte bacha, pokud byste se chystali někam k Brnu, k obci Pozobřice, je tam vyšetřování autonehody, osoba cyklistou, takže opatrně. No a na závěr D1. Klasika 200 km Polsko-Praha. 2 osobáky v sobě. Vyhněte se tomu.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Fajn.
1: Kristý. Krásný pondělní odpoledne. Já nevím, proč měla jsem tendenci říct středu nebo čtvrtek. Já už bych nejradši přeskočila do toho pátku. Vy mě znáte, to jsou moje oblíbený dny. Tak ale pojďme udělat si oblíbený den i z pondělka. To zvládnem. Dobrá hudba, dobrá společnost. Taky si zavzpomínáme na první lásky, protože dneska je prej těžký takovou mít, i když kdy to bylo lehký, že jo? Tak radši pojďme na tu hudbu. Marshmallow, Kelly, jejich Numb právě teď.

Baby Rexa, Faithless, New Religion, to je taková party i v pondělí, protože proč ne, my to tady na fajnou umíme. No a první láska, ta možná sice nerezaví, ale blokne si vás. Všichni si pamatujeme ten první velký zamilovaný trapas, ale dnešní teenageři to prej mají ještě těžší. To je doslova horor. Dřív jste se potkali někde na táboře, nebo třeba ve škole, drželi jste se za ruku, no a když byl konec, tak jste se pak prostě třeba neviděli až do září. Dneska jste na sebe non-stop online napojený, tak jak to pořád řešíme. Vidíte, kdy ten člověk je aktivní, komu hodil srdíčko na příspěvek, proč neodpovídá na zprávu, když evidentně normálně lajkuje ostatním fotky. No a rozchod? Ten dřív znamenal, že prostě vyhodíte fotku do koše, nebo ji spálíte, roztrháte, pošlapete. Dneska musíte spustit celý digitální očistec. Buď na vás ten člověk fakt furt vyskakuje, nebo ho musíte rituálně zablokovat ze všech platform, které existují. Zkrátka, první láska je dneska míň Romeo a Julie a víc taková jako detektivní práce FBI. Prej. Podle vědců. A asi to dává i docela smysl. Nicméně, já bych se někdy chtěla vrátit do takových těch starých časů, kdy to teda ta první láska probíhala bez telefonů. A tak mě zajímá, kde jste poznali první lásku vy? Napište mi na 724634634, takhle nostalgicky se vrátíme do té hezké doby, kdy tráva byla zelenější, láska fungovala líp, no jasně, jo, chápem. A k tomu si dáme tematický song Good Old Days, Chris de Sarandy, právě teď na fajnou.

Dneska paladia další náboj emocí v songu Survive. Právě teď na Fajnu a my jdeme prožít znovu vaše první lásky. Ptala jsem se, kde jste svoji první lásku poznali, protože dneska v téhle digitální době je to prej docela náročný se všema těma vymoženostma, jak to prožívat. Tak jak jste to měli vy? Martin píše, že svoji první lásku poznal ve 12 na táboře. Píše, chtěl jsem být za drsňáka, tak jsem jí při noční bojovce frajersky nabídl svoji mikinu, že mi není zima. Klepal jsem se jako ratlík a dostal jsem zánět průdušek, zbytek tábora strávil na Marotce, ale ona mi tam nosila čaj. No tak to je hezká love story. Přesně takhle nějak by to mělo být. Ideální. Teda nevíme, jestli to pak dopadlo i dlouhodobě. Minimálně na ten tábor to zafungovalo. No a pak ještě Nikča. Nikča píše, že se potkali na koupališti u stánku na hranolky, když jí ten kluk

0: předběhl ve frontě na Tatarku. Na Tatarku? Tak na Hranolky nebo na Tatarku? Asi na obojí. Každopádně vám děkuju za vaše příběhy, bylo to hezký takhle si zavzpomínat. No a tak pošlem nějaký song těm prvním láskám, ne? Co vy na to? Za chvilečku Milky, Mole Grab, Just the way you are.
1: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
2: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
3: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
4: Jo, jo.
3: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
4: Co mě zrovna napadne?
5: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kedy Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kedy Cargo. Prostor pro vaše plány.
6: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skileto víme, která práce ti sedne. Jsme Skileto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skileto.cz.
7: Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
8: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
9: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
8: Ne, co to je?
9: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
8: Fakt jo? A co to stojí?
9: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
6: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
10: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
11: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
12: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
13: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Homecredit.cz.
14: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
15: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
14: No nekecej.
15: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na citroen.cz.

Šimon Op, Save My Soul, tenhle track jste si právě mohli vychutnat u nás na fajnou půl čtvrtý a já se ptám, proč v Česku věta ne děkuji nechci absolutně nefunguje? Všude ve světě i u nás řešíme pořád nějaký konsent, respekt k hranicím, to, že ne, prostě znamená ne. To je krásná teorie. Jenže zkuste tohle říct v pátek večer v baru, když odmítnete panáka, nebo v neděli u rodinného stolu, když si nevezmete pátý knedlík. Jakmile u nás řeknete díky, já dneska nepiju, nikoho nezajímá, že vám zítra zazvoní budík nebo chcete čistou hlavu, ne? V tu vteřinu začíná policejní výslech. Ty nepiješ? Proč? Jsi těhotná? Bereš antibiotika? Jsi autem? Co je s tebou? Jakoby odmítnutí piva znamenalo, že urážíte celou rodovou linii toho dotyčného. Prostě celý klan. A úplně to stejné je s tím sladkým. Ten odmítnete koláček a ozve se takovýto. Je, ale já jsem ho pekla speciálně pro tebe, vždyť to tě nezabije. Tak si dej aspoň půlku. Lidi prostě nesnesou, když jim kazíte jejich vlastní hříchy. Když vám nabízejí něco, o čem vědí, že je třeba trošku hříšný a vy to nechcete, tak to je problém. Dokud to teda neobhájíte razítkem od doktora, tak nemáte pokoj. Tak mě zajímá, co je ta jedna věc, kterou vám vaše okolí non-stop nutí. Ať už je to alkohol, ať už je to další knedlík, nebo nějaký šílený investiční příležitosti, co vám vnucuje vaše okolí? Napište mi a k tomu Dua Lipa, These Walls.

0: Dominik Fajk, White Keys, další track za náma, 15:30 odpoledne a my probíráme věci, na který nefunguje ne. Když řeknete ne, já nechci, tak vám to lidi pořád vnucujou, ať už je to alkohol, nebo třeba Terka. Terka píše, u mě jednoznačně jídlo u tchýně. Řeknu, že třeba nemůžu lepek a reakce, ale v té buchtě jenom trošička mouky, to ti přece nemůže ublížit. Pokaždý si připadám, jako bych mluvila do dubu. No jo, tak podle tchýně možná tahle medicínská diagnoza neexistuje. Přednější je dát si ten větrník a tu buchtu. No a Filip píše káva. Já kofein vůbec nepiju, protože mi po něm buší srdce a v kanclu mi ho vždycky všichni vnucujou. Lidi mají pocit, že když v 9 ráno nedržíš hrnek, tak vůbec nepracuješ. To dává smysl. Káva je součást pracovního dne. To je možná vaše znamení takhle odpoledne, čas na další odpolední kávu, ale nepřežeňte to. Jo, můžete říct ne, já vám to dovolím. Ale víte, na co vám nedovolím říct ne? Na další track. Protože nás čeká Kelin a jeho Praha Vídeň. Za chvilku tady na Fajnu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
3: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník,
5: malíř,
4: topenář,
5: podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Hej, už máš řidičák?
8: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
7: Fakt?
8: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
9: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
10: Klikni!
11: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
10: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
11: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
10: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
11: To musím mít!
10: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice,
11: tak Mironet! Klikni!
12: Proč se culíš?
13: Protože budeme krásný.
12: To už přece jsme.
13: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
12: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitan, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
14: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
15: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

Chemical Brothers dorazili na Fajn s trackem Go, aby vám dodali energii pro tohle pondělní odpoledne, a my jsme dorazili proto, abychom ve vás vzbudili posedlost. Jestli ještě nejste posedlí Love Islandem nebo zrádcema, kde žijete? Většina z nás totiž podzim prožívá asi hodně společně s reality shows, protože běží právě, jak jsem zmínila, Love Island, tak zrádci. No a my tady na Fajnu jsme s nima právě hodně posedlí, takže je probíráme a hlavně máme podcast, o kterém už asi víte, ale připomenu vám to, protože opakování je matka moudrosti, no a že moudrosti v těch podcastech najdete někdy hodně. Spovídáme tam totiž srdíčka, to znamená účastník Love Islandu, který už jsou ale doma z Ostrova lásky, a taky zpovídáme zrádce nebo věrný, no to záleží. Určitě mrkněte, protože na našem YouTube Fajn Rádia všechno tohle najdete, jsou tam posedlí naposled z Love Islandu, tam máme Monču, kterou si můžete pamatovat jako totální energickou střelu, která tam naběhla, nechala Ondřeje, aby se do ní zamilovala, ale potom ho opustila pro Pepu a Pepa ji potom zase opustil pro jinou holku. Kdo tohle někdy nezažil, jsou to takové situace ze života, vlastně trošku i, ačkoliv se odehrávají třeba v reality shows, a my je tam pořádně rozebíráme a hlavně ty soutěžící tam občas prozradí věci, které byste se normálně jinde nedozvěděli a rozhodně v televizi nebyli. Dneska jsme tady, to už vám možná můžu prozradit, měli dokonce Emily a Adry z Love Islandu, takže to budou následující díly, teď jsem vám to vyspoilerovala, no a tak mezi tím můžete zkouknout ty, co už tam jsou. Tak šup na náš YouTube, puste si to a tomu další dobrý song. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Jeden pořád tuhle letní party. Let's go!

Fight Comp Kingdom of Fear. Tenhle track, který nám připomíná, jak se někdy moc bojíme. A vy se dneska rozhodně ničeho nebojte, protože před náma ještě jedna společná hoďka. Fine Warm Upu s Kristý. Teď jsme ukončili tu třetí, to znamená, před sebou máme zprávy, dopravu a pak zase jedem dál. Čeká nás třeba Felix Jen, Jay Hart, jejich Pride, a nebo si taky dáme takovou menší taneční party s Lady Gagou a jejím Dead Dance. Tak za chvilku sraz tady na Fajnu.

0: Rádia trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší...
1: Gravitrax Spider-Man!
2: Stavěj dráhy se svým hrdinou!
1: Když stavebnice, tak Mironet!
2: Klikni dvakrát!
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Kdo spoří, má za tři? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4000 korun. UniCredit Bank.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
8: Tati, kdy bude levnější benzín?
9: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
10: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
0: Nový tracky.

0: Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ.
5: Čas nám ukazuje 3:04, tak Matěji, pojď nám říct, co se kde šustne.
6: Policie zadržela muže podezřelého z plánování útoků na polského premiéra a ministra obrany. Je mu kolem 60 let a policie se k němu dostala díky analýze jeho aktivity na internetu. Úřady ale zatím neřekly, jak měl případný útok vypadat ani co bylo jeho motivem. Velkou Pardubickou podruhý za sebou vyhrál irský kůň. Na loňský vítězství Stamptowna navázal 10-letý Final Four.

0: Mrkynem na silnice v Třinci v ulici Lidická jsou dvě havarované vozidla, které to tam napálili do osvětlení. Nevím, jaký s tím měli problém, ale prostě do něj narazili, takže opatrně, může to tam trošku blokovat silnici. Další problém, kdy jinde, než na D1. 180. kilometr trasa Praha-Polsko, je tam odstavený osobní automobil a asi trošku překáží, protože podle zpráv můžete očekávat zdržení. No a na závěr v Hodoníně v ulici Brněnská, dobrá kombinace, dva osobáky zase v sobě a zase trošku blokujou silnici. Jezděte opatrně, dávejte na sebe bacha, mějte oči vepředu i vzadu.
1: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. 3, 2,
2: 1. Už za hodinu Jindra Žampa. Ale teď. And now.
0: Hello, pondělní odpoledne v plném proudu a před náma poslední hoďka Fine Warm Upu s Kristý. To znamená, co? Doufám, že říkáte, že to musíme rozjet, protože ano, to je správná odpověď, ding, ding, ding. Budeme to rozjíždět společně s dobrou hudbou. Taky si povíme, že se v Česku chystá lov na čarodějnice, ale o tom aj za chvilku. Teď jdeme lovit dobrý tracky. První před náma Felix Jen, J-Hart, jejich Pride. Let's go.

Lady Gaga, její Dead Dance. Tenhle song právě dohrál na Fajnu 16.12 a v Česku se chystá hon na čarodějnice. Teda spíš hon na celebrity, ne, že bych chtěla naznačovat, že celebrity rovná se čarodějnice, i když je možný, že nějaký tam jsou, ale o co jde, pojďme k věci. Do Česka totiž míří formát Most Wanted a ten koncept, to je naprosto geniální, je to nová reality show, kde vezmou slavný český a slovenský osobnosti, vytrhnou jim z rukou telefony, seberou peněženky, kreditky a udělají z nich lovnou zvěř. V patách jim totiž non-stop půjde tým profilovců s dronama, kamerama, sledovací technikou. No a jak musí ty chudáci celebrity přežít? Musí stopovat u dálnice, žebrat o rohlíky a prosit náhodný lidi na vesnici nebo i ve městě, a tě nechají přespat třeba v seníku. A ten největší bizár, vy na ně narazíte a když je potkáte, tak se můžete rozhodnout, jestli jim pomůžete, no a nebo je prásknete. Takže je to takovej risk pro ty celebrity a pro vás takovej velký moment, kdy můžete rozhodnout o jejich osudu. Všichni víme, že asi kdyby tam byl třeba Viktor Šín, tak tomu pomůžu. Nevím, jak to máte vy, ale zajímá mě, jakou celebritu byste chtěli v téhle reality show vidět? Jakou celebritu byste chtěli vidět utíkat před lovem, před celým takhle honem jako lovnou zvěř? No a pomohli byste, nebo byste ji naopak práskli? Napište mi na 724634634, koho by podle vás do téhle reality show mohli obsadit a třeba naše přání budou vyslyšena, uvidíme. Napište mi k tomu další track Slater a Dance, aby toho tance nebylo dneska málo. Tak pojďme, tančíme!

0: Tahle kombinace tří umělců a jejich track Save My Love jsme právě teď doposlouchali na Fajnu. Blíží se nám půl pátá a my vybíráme celebrity, který bychom chtěli utíkat, jak kdyby byli lovená zvěř v té nový chystaný reality show. Ptala jsem se, jaký celebrity byste teda chtěli vidět vy. Tady přišla zpráva, chtěl bych vidět Miloše Zemana. No, tak nevíme, jak by to úplně šlo s tím utíkáním, aby tam vydržel aspoň pár kol. Nicméně teda, bohužel ani nevíme, jestli tady posluchač by mu pomohl, nebo naopak by ho nahlásil, kdyby ho potkal v té show. Nevíme. No a další odpověď, Lela Ceterová. A v zápětí přišel Karel Vémola. Carlos Vémola. Tak tady nevím, kdo by naháněl koho. Jestli ještě mezi sebou, nebo už... No zajímavý koncepty, doufejme, že tahle reality show se uskuteční a hlavně, že tam vyberou nějaký pořádný dobrý celebrity. Ať se máme na co koukat. Budeme se těšit, doufejme, že to přijde co nejdřív a pokud máte ještě nějaký návrhy, klidně posílejte. Já to sepíšu, pošlem to producentům, třeba se nám povede tam dostat ty lidi, co tam chcem vidět. Teď se nám ale podaří k vám do uší dostat song, co rozhodně chcete slyšet. Za chviličku totiž Teddy Swims jeho Mr. Know It All. Tady na Fajnu.
1: Co je hot v hitparádách. Co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh.

0: stavíte nebo rekonstruujete, využijte podzimní cashback od Velux. Vyberte si maximální komfort díky dálkově ovládaným střešním oknům s dešťovým senzorem a získejte až 2500 korun zpět. Navíc za každou hliníkovou roletu získáte až 1500 korun. Nakoupíte ve Stavmat stavebniny.
1: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Trenírkarna.cz.
3: Hlášení pro lovce slev.
4: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
5: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. HomeCredit.cz.
10: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.
11: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dílera.
12: Největší hudební hvězdy.
13: This is Taylor Swift.
14: Hi, it's Harry Styles.
15: Hi, I'm Olivia Dean.
16: Sleduj Fajn. Fajn.

Katy Perry, její klasika Last Friday Night, právě dohrála tady na fajnou půl pátý. A pokud vy neznáte texty písniček, tak už v životě nemáte nárok na žádný koncert. To je trošku přehnaný tvrzení, takhle to úplně není, ale mohlo by být. Vzor pro to teď ukázala britská zpěvačka Ray, která vymyslela naprosto geniální tah na předprodej svý show v Londýně. Přednostní vstupenky totiž prodává jenom lidem, který při registraci správně odpovědí na kvízové otázky o jejím albu. Prostě musíte dokázat, že jste reálný fanoušek a tu hudbu vážně znáte. A teď si představte, jak dokonalý by bylo, kdyby tohle udělali při tom nedávném Armagedonu, když se spouštěl předprodej lístků na společnou tour Viktora Šína a Kelina. To padaly servery, ve frontách visely desítky tisíc lidí a za 5 minut byly samozřejmě vstupenky od předprodejců na bazoši za trojnásobek. A tihle lidi v životě samozřejmě neslyšeli ani půlku tracku. Takže si představte, že by ten systém pustil lidi k platbě až ve chvíli, kdy za 10 vteřin bez pomoci AI nebo Google doplní sloku z nějakého starého songu. Boti a překupníci by okamžitě měli útrum a lidi, co jdou na koncert, který tam taky většinou nic neznají, tak ty by taky ostrouhali. A podpor by jim by byli fakt jenom ti, co tam nechají hlasivky a znají každý slovo na paměť. Takže se ptám, kdybyste mohli na koncert interpreta, jehož texty písniček opravdu znáte, kdo by to byl? Čí texty fakt umíte na paměť, i kdyby vás vzbudili o půlnoci, jak se říkalo vždycky na škole, i kdybych tě vzbudil o půlnoci, tak to musíš vysolit, jak když bičem mrzká. Tak co, u jakýho interpreta znáte takhle dobře texty? Napište mi na 724634634 a klidně napište, jestli si myslíte, že by se tohle pravidlo mělo zavést. No a než mi napíšete, tak si pustíme Nika Santose Why Don't You Stay?

0: Caitlin Aragon, I Run, další track, který vám měl dodat energie při pondělním odpolední. Nemáte zač. A teď testujeme vaše znalosti písniček, respektive jejich songů, jejich textů, protože jsem se vás ptala, kdyby opravdu fungoval nákup lístků na koncerty tak, že nejdřív musíte prokázat znalost těch písniček, tak na čí koncert byste doopravdy mohli jít? Aluš píše, za mě asi Eva Farná, no jo, ta klasika, měl jsi mě vůbec rád, to všichni zandáme na první dobrou. No a pak tady další zpráva. Ahoj Mateo. Mateo píše, za mě Bailey Zimmerman má chytlavý texty, to jde přes pusu samo. Třeba skladba Lost, doporučuji. Ahoj Mateo. Mateo, já se přiznám, že tuhle skladbu asi neznám. Takže si ji dneska pustím, díky za tip. No a my si za chvilku pustíme něco, co byste taky možná mohli znát. Olivia Rodrigo, jí Stupid Song. To je takový text, který můžete vyřvat z okýnka, takže pokud ho ještě neumíte, teď je nejvyšší čas otevřít si to na internetu, naučit se to a pak si spolu uděláme takový malý karaoke. Co vy na to? Tak jo, za chvilku, tady na Fajnu. Fajn.
1: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Vánoční večírek nebo firemní akce? nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
10: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na...
11: Firma na zážitky.
9: CZ.
12: Gaudiamus Alcotour. Studentskej mejdan roku se vrací už v úterý 13. října do Holešovic. Na stage letos Rytmus, Manene, Rockstar, Steyr a Koči. Legendární drinking battle pražských univerzit slaví 16 let. Kupuj nejlevnější lupeny online, dokud jsou.
13: Vytvořeno s použitím AI.
14: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
15: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
16: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Olivia Rodrigo a další její emotivní songy, jak jinak. S navíc názvem Stupid Song, ale Stupid rozhodně nebyl. A navíc to byla jedna z posledních písniček, kterou si dneska na Fajnu společně dáme. Vy víte proč.
1: Čas běží rychle, když se člověk dobře baví.
0: Čas zase běžel rychle, 4 hoďky za náma, pondělí skoro hotový, ale nebojte, nekončí úplně. Před váma je totiž pokračování téhle nabušený jízdy a možná byste čekali, že řeknu se žampikem, ale ne. Dneska máte takovou jakoby Kristýna jízdu, by se dalo říct, protože po Kristýně přijde Kristin, což je vlastně taková podobná verze, jenom mladší, hezčí, živější, takže si to rozhodně užijte. Večer tady v pondělí na Fajnu bude totálně skvělej, máte se na co těšit. Já se s vámi loučím, připomínám vám jenom, že v Americe se dneska slaví Národní den nakopat se do pozadí. To znamená, že dneska máte udělat tu jednu věc, kterou jste odkládali už od ledna. Já vidím ty vaše předsevzetí, které jste ještě nesplnili. Takže šup, běžte to udělat a k tomu si pusťte dobrý song, ale vlastně o to se nemusíte starat. To zařídíme my. Ideální. Já vám posílám poslední pecku slovenskou popstar Adélu a její hit Ain't in LA. Tím se s váma loučím, no a přenechávám vás Kristin. Mějte se krásně, skládejte básně a užívejte. Bye, bye.

0: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
3: 一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
4: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
5: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
6: Tak nečekejte, jezděte!
7: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
8: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
7: Více na kopecký.cz.
9: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
10: Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz.
11: Jsme online.
12: Jsme na DAB+.
11: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
13: Tady je Matěj, máme 17.00 a jsou tady hot news.
14: Ukrajina znovu zaútočila na důležitý ropný uzel v ruský Samarský oblasti. Jde už o několikátý zásah stejného zařízení během října. Útok přišel navzdory tlaku Spojených států, který chtějí, aby Kyjev přestal napadat ruský rafinérie a další energetickou infrastrukturu. Podle Reuters Washington dokonce hrozí omezením dodávek amerických zbraní a sdílení zpravodajských informací. Bílej dům to ale zatím veřejně nepotvrdil.

zároveň avizuje první nepopulární změny. Chce zdražit roční kupon na MHD z dnešních 3650 korun na 4750 korun a zvýšit taky ceny parkování. A Japonsko si poprvé celostátně posvítí na zvířecí kavárny. Vedle koček nebo psů tam totiž můžete narazit i na vidry, sovy, hady nebo další exotický zvířata. Stát chce zjistit, v jakých podmínkách žijou a jestli kontakt s lidma není zdravotní nebo bezpečnostní riziko. Výsledky průzkumu pak můžou vést přísnějším pravidlům pro tyhle podniky.

Fajn Drive s váma Kristin. Ano, není tady dneska Žampa, ale jsem tady já, což vlastně můžeme pojmout jako takový prodloužený víkend, že? Za chvíli probereme ještě k tomu sociální nebo spíš digitální detox, tak to probereme a taky si dáme songy. Za chvíli Alex Warren, teď už ale Taylor Swift, The Fate of Ophelia, právě teďka na Fajnu, tak si to pojďme dát společně.

Tohle to je Alex Warren, jeho Passenger. Posloucháte Fine Drive s Kristin. Speciálně Žampa tady dneska není, zítra už tady budete, nebojte se, ale my jdeme řešit digitální detox, protože to není jenom trend. Jednoduše si zkuste představit, že týden nemůžete na TikTok, Instagram ani třeba kontrolovat, kdo vám odepsal. A ne, nejste na opuštěném ostrově, ale jen jste si dali digitální detox. Omezení času na telefonu prostě podle mě může pomoct se soustředěním, nějakým spánkem a prý i se psychickou pohodou, protože ruku na srdce, kolikrát otevřete Instagram jenom na minutku a najednou je půl hodina pryč. A ještě jste se stihli podívat, co dělá bývalý spolužák, kterýho jste neviděli třeba od základky, jo? Zajímavý je, že nemusíte hned zahazovat telefon a odjíždět do lesa, jo? Stačí třeba přestat scrollovat před spaním nebo si dát první půl hodinu po probuzení bez displeje, nebo třeba já to se snažím, ne vždycky to samozřejmě jde, ale snažím se od třeba 8 hodiny do třeba taky 15, 16, když třeba jsem v práci nebo ve škole, tak na to nechodit a to je takový můj tip, ale celkově představte si, kolik času by vám najednou zbylo, kdybyste nemuseli každých 5 minut kontrolovat, co je novýho. Tak jen takový vlastně reminder na začátek, že nemusíte být neustále online, abyste měli přehled o životě. Někdy je vlastně fajn ten telefon prostě odložit a jít ten svůj život taky chvíli skutečně žít. A my půjdeme na další song. Eva Farna o tomhle tom nějakým digitálním detoxu zpívá, nebo zpívá o tady tom kolotoči zamotaným a jmenuje se ten song Perpetuum Mobile a to si dáme právě teďka, tak pojďme rovnou na to. Na fajnu. Ano, tady je. Tak si to užijte, dejte naplno a poslouchejte fajn.

jeho happy dorává právě teďka tady u nás ve Fine Driveu. Z čeho ale možná moc happy nejsme, je, že léto je úplně pryč. Takhle, song, který působí jako taková hezká vzpomínka na léto, bezstarostný letní dny, plný radosti, to si dáme teď. Asi nás hudební manažer chce trošku naštvat, co? To je Loi a David Puentes, přináší nám nový song Golden Summer. Tak co, hele,

0: Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr a
1: rozšíříme
4: výběr. Dvojnásobíme investice.
3: Přijmete to riziko?
1: Ale je to na vás.
5: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
7: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
8: No, říkala, že nic nechce.
7: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
8: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
9: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
8: Romantickou večeři.
9: Pobyt pro dva.
8: House running.
9: Jízdu v supersportu.
8: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
9: Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
8: Nejlepší zážitky hledejte na
10: firma na zážitky.cz.
11: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
12: Ale tohle vypadá dobře.
11: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
12: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobilu.
11: Vypněte obrazovku.
13: Restaurant Vík přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
11: Rezervace na restaurantvík.cz.
14: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílápastelka.cz.
15: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
16: All the hits.

0: Tohle byl Loi, taky David Puentes, Golden Summer tady na Fajnu. No a teď si něco představte, jo? Představte si, že si myslíte, že jste konečně našli lásku svýho života, ale ten druhý možná našel způsob, jak neplatit nájem. Říká se tomu homosexualita, za chvíli to probereme, tak si na to počkejte, teď už další songy.
1: Na internetu je hodně věcí.
2: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
1: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Sleduj Fajn.
0: Huntrix, EJ, taky třeba K-pop Demon Hunters Cast. A i Golden právě teďka na Fajnu, tak si to dejte s náma.

Matrix, EJ, Audrey Nuna, Ray Ami, K-pop Demon Hunterscast, dala jsem to všechno, a jejich song Golden. Na fajnu, s váma pořád Kristin. Lidi, co když vaše životní láska není láska vašeho života, ale jenom člověk, kterýmu se prostě nechce platit nájem. Existuje na to dokonce i výraz hobosexualita. Označuje to teda lidi, kteří vstupují do vztahu hlavně teda proto, aby měli kde bydlet, chytráci. Nebo prostě jenom získali nějakou finanční jistotu, to už je asi možná častější. Takže zatímco vy plánujete společnou budoucnost, ta druhá strana možná plánuje hlavně to, jak ušetřit za energie, že? A největší problém je, že to nemusí být ze začátku vůbec poznat. Vždyť spolu trávíte každý den, usínáte vedle sebe, sdílíte domácnost. Jenže otázka je, jestli spolu sdílíte taky skutečně ty city, že? Samozřejmě, když někomu pomůžete s bydlením, automaticky to neznamená, že vás využívá, jo? To jako ne. Důležitý je, jestli je ten vztah prostě vzájemný. Tak mě vlastně jako zajímá taková otázečka. Dokázali byste být s někým, kdo úplně nemá peníze ani vlastní bydlení? Nebo by vám v hlavě blikala taková ta kontrolka, že a možná nehledá lásku, ale prostě takový to spolubydlení zdarma, že? Tak to je ta otázka, na kterou se ptám. 724-634-634, na to mi můžete psát, na tohle číslo. Ještě jednou, dokázali byste být s někým, kdo nemá peníze ani vlastní bydlení? Vím, je to hodně všeobecný, ale přece jenom se ptám. A nebo by vám v hlavě blikala právě taková ta kontrolka, že možná je zatím něco víc, možná prostě hledá bydlení zadarmo. Ještě jednou, 724-634-634, dejte mi to vědět, no a my půjdeme na další songy. Tady je James Hype, Sam Harper, Bobby Harry, Waterfalls na fajnu.

to byl Purple Disco Machine, taky Sophie and the Giant, posloucháte fajn, song Hypnotized by the way. Mě zajímala jedna otázka, tak už jsem se chtěla hrozně vrhnout na vaše odpovědi. Otázka ale zněla tak, dokázali byste být s někým, kdo nemá peníze ani vlastní bydlení, nebo by vám v hlavě běželo takový to, a co když nehledá lásku, co když jenom hledá nějaký to spolubydlení zadarmo. Řešili jsme totiž tady jeden výraz, hobosexualita, označuje lidi, kteří vstupují do vztahu jenom proto, aby měli kde bydlet nebo získali nějaký nějakou finanční jistotu. A přišly mi tady nějaký zprávy. Monča napsala, tyjo, těžko říct, nikdy nevíš, co od člověka takhle na první dobrou čekat. To je pravda. Možná byla lepší otázka, kdy začnete pociťovat nějaký první signály, že to není ončo, tak když tak můžeš dopsat Moni. Taky přišla zpráva od Matěje. Rozhodně by mě zajímalo, jestli je finančně zajištěný, ale jestli s nimi umí nakládat a v tom případě má například své bydlení a podobně. OK, taky mega zajímavá odpověď. Docela vlastně s ní souhlasím. Myslím si, že v životě je asi docela dobrý, aby člověk uměl nějakým způsobem nakládat s penězi. A to je vlastně všechno. Děkuju za vaše zprávy, děkuju za ně. Teď si dáme samozřejmě další skvělý songy, protože tady budeme mít trošku live koncert v podobě Dua Lipy Training Season live verze za malou chvíli. Teď už ale taky party v podobě Angela, Ultranate, Moving to the Sun. Právě teďka na fajnu. I'm

0: Pie, koncert Training Season of Life verze tady u nás na Fajnu. Lidi, za chvíli budeme řešit ale jednu taky úžasnou, skvělou zpěvačku, Zara Larsson, která dokazuje, že není jenom popstar, ale že dokáže třeba něco měnit a dokáže nám i zlepšit den, protože si ji dáme za chvíli tady na Fajnu. Konkrétně song Midnight Sun. Tak si na to počkejte za chvíli, všechno, ať už song, tak i fakta.
1: Fine Drive. Fine. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Servis?
3: Ano, prosím.
2: Už mám zase rozbitý mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
3: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
2: No tak, já jedu k vám.
3: Mobilniservis.cz. Opravy hned.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
5: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí. Ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
6: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
8: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
9: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
10: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
9: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
11: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
12: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

Zara Larsson dokazuje, že být popstar nemusí znamenat jenom právě vydávat hity, jako tady u nás na Fajnu, třeba Midnight Sun, ale taky třeba něco změnit, protože zpěvačka získala ocenění Mental Health Champion of the Year v tady tom roce od tady té organizace The Trevor Project za podporu vlastně LGBTQ plus mladých lidí a taky duševního zdraví. Dlouhodobě totiž jako využívá svůj hlas nejen právě takhle denně v té hudbě, ale i k tomu, aby upozorňovala na nějakou rovnost, na přijetí a důležitost určitý podpory, protože někdy můžeme jít obyčejný pocit, že vás někdo chápe a přijímá mnohem větší sílu, než si myslíme, takže Zara Larsson tohleto zvládá na jedničku, je za to oceněná právoplatně, no a my si teď jdeme dát další skvělý songy, protože tady máme Sombra, My Body Isn't Ready, právě teďka na Fajnu. It's somber. You're hearing my song, My Body Isn't Ready right now.

0: Imagine Dragons, jejich Believer, dohrál právě teďka tady u nás ve Fine Driveu. 17.58, to je aktuální čas a to znamená, že jsme na konci první hoďky, dvě ještě nás čekají. Mezitím si dáme rychle počasí a dopravu, podíváme se, jak to vypadá ještě na silnicích a pak budu zase zpátky.
1: Když playlist nestačí, přijde Drive. Drive. Fine.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
7: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
8: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem.
9: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
10: Nejnovější trendy.
9: A momenty, který musíš vidět.
10: Fajn.
9: Největší hudební hvězdy.
11: This is Taylor Swift.
12: Hi, it's Harry Styles.
13: Hi, I'm Olivia Dean.
10: Sleduj Fajn. Fajn.
0: 18.01, ještě předtím, než odstartujeme Fine Drive, pojďme se podívat na počasí, protože dneska večer bude převážně jasno, až skoro jasno. Teploty se budou pohybovat přibližně mezi 5 až 10 stupni, večer se bude postupně samozřejmě ochlazovat, ale pravděpodobnost deště bude velmi nízká, takže by nemělo pršet. Zítra bude ráno chladno, s tím počítejte, teploty kolem 5 stupňů a během dne se oteplí až na 14 stupňů Celsia.
1: Fine.
0: A pojďme se takhle při večeru podívat, jak to vypadá na silnicích. V ulici Hartigova v obci Praha, okres území hlavního města Prahy, probíhá nehoda, probíhá také vyšetřování nehody. Osobní automobil s cyklistou a na místo jede policie České republiky. Taky v Pelhřimově na D1 79. až 80. kilometr na trase Praha-Polsko je průchaný vozidlo, takže počítejte rozhodně se zdržením. Neprůjezdná je zpevněná krajnice, překážka je na vozovce, ale průjezd je se zvýšenou opatřením.

0: pokračování nehody. Překážka je na vozovce, průjezd je se zvýšenou opatrností a na místo jede policie České republiky. Rozhodně dávejte pozor, pokud někam jedete, hlavně opatrně, jo?
1: Fajn. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Fajn.
2: Fajn Drive.
1: Fajn.
0: Ahoj lidi, startuje druhá hodinka Fajn Driveu. Já jsem zvykla říkat víkend, tak mi to furt nesedí, ale prostě jo, máme prodloužený víkend, budeme to tak brát s váma, Kristin. Někoho láká pomáhat lidem, jinýho moc peníze a pozornost. Naše osobnost může ovlivňovat i to, jakou práci chceme dělat. To probereme, tak počkejte a teď už skvělý songy, třeba Cameron Whitcomb nebo taky Dominic Fike, White Keys. Právě teď na Fajnu.

to je Cameron Whitcomb, jeho Medúza. Posloucháte fajn? S váma Kristin. No a jdeme řešit práci. Někoho láká práce snů, jinýho představa, že mu jednou budou všichni říkat šéfe. A právě naše osobnost může ovlivňovat i to, jakou kariéru si prostě vybíráme. Výzkumy teda jakoby naznačujou, že lidi s výraznějšíma psychopatickýma rysama můžou tíhnout k technickým a praktickým profesím, zatímco narcistický rysy můžou souviset s touhou po uznání, vlivu a nějaké jako pozornosti. Ale pozor, jako takhle, jo. Neznamená to, že každý šéf je psychopat, nebo že váš mechanik plánuje ovládnout svět. To jako ne. Podle povolání osobnost fakt jako nepoznáte. Každopádně mě zajímá jedna věc. Hlavně vy mladší lidi, co ještě nemáte přímo úplně nějaký daný povolání, třeba Max Brigádu, až si budete vybírat práci, půjde vám hlavně o peníze, o to, aby vás ta práce bavila, anebo abyste jednou mohli všem třeba rozdávat úkoly, jo? Na čem vám bude záviset výběr toho povolání? To mě zajímá. 724-634-634. Věřím, že nějaký lidi teďka prostě jedou z té školy. Tak mě zajímá otázka, podle čeho byste si vybírali povolání? Byly by to peníze? To, co vás baví? Nebo nějaká moc? 724-634-634, na tohle číslo mi to dávejte vědět, mezi tím si dáme tyhle dva songy, Giant Rocks tady bude a bude tady taky Rue Gale, Wishful Thinker právě teďka, vy mi pište a za chvíli to zase proberem.

0: Giant Rocks Wanted Back, to nám dohrálo právě teďka, posloucháte Fine Drive s Kristin a já jsem se vás ptala na jedinou otázku, až si budete vybírat práci pro spíš jako lidi, co ještě nemusí tohleto řešit, tak až si budete vybírat, bude vám hlavně o peníze, o to, aby vás to bavilo, nebo abyste jednou mohli třeba všem rozdávat úkoly a měli jakousi moc? To byla moje otázka, přišlo mi hnedka několik zpráv, takže děkuju mega moc za ně. Přišla mi tady jedna od Matě, upřímně si neumím představit, že bych někoho řídil, ale rozhodně chci dělat něco, co mě bude bavit. OK, děkuju moc za tuhle zprávu, taky Verča napsala docela dlouho, ale přečtu vám to, protože to má smysl. Nejlepší je, když tě práce baví a máš super kolektiv. Jasně, že peníze jsou taky potřeba, ale přece nebudeš dělat práci, kde budeš brát hodně peněz, ale ta práce tě bavit nebude. To budeš každý ráno vstávat s odporem, takže za mě lepší práce, která mě baví. OK, to dává smysl, ne samozřejmě vždycky se to dá skloubit, ale jedině dobře, takže prostě víc faktorů je asi důležitých, chápu. Za chvíli si dáme skvělý songy, za chvíli třeba Shabuzi, Miles Smith, Blink Twice, tak na to si můžete počkat za chvíli, na fajnu.
1: Fine Drive. Fine. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tati, kdy bude levnější benzín?
3: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
4: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
5: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
6: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
5: Ne, co to je?
6: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
5: Fakt jo? A co to stojí?
6: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
7: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
8: Sakra! Moje záda.
9: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
10: Trenírkarna.cz.
11: Hlášení

Tohle to je Shabuzi, Miles Smith, jejich Blink Twice. Skvělý vibe takhle na večer, co říkáte? Posloucháte Fajn, no a my si teďka představíme jeden z novějších songů, co tady ve Fajnu na playlistu máme. Novinka od zpěvačky Adély, původně je ze Slovenska, ale teďka spojuje prostě energický pop se sebevědomým a hollywoodským takovým glamourem. Písnička je teda inspirovaná slavnou herečkou, protože song se jmenuje Nicole Kidman, za chvíli se ho tady dáme, a je právě spojovaný s herečkou Nicole Kidman a pocitem, že se i vy můžete cítit jako opravdová hvězda. Tak doufám, že se tak dneska cítíte a užijte si ji, protože si ji dáme právě teďka na Fajnu. Adela, Nicole Kidman.

Angela a její Nicole Kidman dohrála právě teďka u nás na Fajnu. Fine Drive posloucháte právě teď. Lidi, věřím, že už jste se všichni dostali k Love Islandu a ke všem různým reality shows. Dřív jsme se za to všichni stydili, pojďme si to říct na rovinu. Teďka ale to všechno sdílíme společně, řešíme ty názory, co na to máme, komentujeme to, respektive u nás naše Kristýnka v našem podcastu posedlí tentokrát se srdíčkama z Love Islandu. A ještě největší plus je, že to je přímo s vypadlíkama z ostrova, takže se můžete dozvědět všechny pikantnosti, co potřebujete, ale pokud třeba jste spíš fanoušek zráců, nebo takhle obojího, jako třeba já, tak i to řešíme v našem podcastu posedlí, konkrétně tady to řeší naše Aja. Těsně po odvysílání toho dílu má možnost se zeptat na všechno možný vypadlých a že to jako stojí za to, jo? Je to všechno na našem YouTube, kde jsme jako Fajn Radio, nějaký spoilery můžete čekat i na našem Instagramu, TikToku, tak rozhodně všude sledujte, jsme tam všude, jako Fajn Radio, rozhodně dejte follow všude, odběr a my jdeme na další songy, tady jsou. Je tady Teddy Swims, Mr. Know It All. Tak si to pojďme společně dát na Fajnu.

0: Tohle to byl Martin Garrix, taky Ed Sheeran, jejich Repeated. Posloucháte Fine Drive s váma Kristin a teď si pustíme jeden hit od jedné britské zpěvačky, jmenuje se Jessie J. Spolupracoval na tom Bob a vyšla už před 15 lety. Takhle. Tenhle song se jmenuje Price Tag a připomíná nám, že prostě v životě nejsou nejdůležitější peníze, ale ta štěstí, láska a chvíle, který prožíváme, tak si tenhle chytlavý hit prostě užijeme za malou chvíli tady u nás na Fajnu. A zazpomínáme na tady ty starý dobrý songy. Za chvíli na Fajnu. Fajn Drive.
1: Fajn. Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.

0: Herna u dětka. Spouštíme další světové herní novinky. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
4: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
5: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Home Credit.cz.

Vibes, Kristin. Tohle jsme všichni potřebovali. Konečně způsob, jak trochu zatopit překupníkům lístku. Britská zpěvačka Ray totiž vymyslela geniální plán, geniální podmínku pro přednostní nákup vstupenek na svůj koncert v londýnský Royal Albert Hall. Fanoušci prostě jednoduše musí při registraci odpovídat na otázky o jejím albu This Music May Contain Hope. Tak se jmenuje to album. Takže už nestačí jenom kliknout na předprodej a pak lístek přeprodat za trojnásobek ceny. Musíte taky něco vědět o její hudbě. To by se nám hodilo, že? Teďka na tom Kellynovi a Viktorovi, který jsou všechny ty jejich koncerty vyprodaný, ale tak nevadí. Upřímně, kdyby tohle zavedli fakt všichni interpreti, možná by se na koncerty konečně dostali skuteční fanoušci místo lidí, kteří si z lístků udělali, že jo, business. No nic, snad se tohle to rozšíří i u více interpretů a třeba se dočkáme. Pojďme ale na další songy. Nico Santos, Ray of Light, právě teď na Fajnu.

0: Šimon Op, jeho Save My Soul dohrává jako vlastně také poslední song druhý hoďky, ale ještě jedna třetí společná je před náma, takže rozhodně vydržte, Fine Drive nekončí, naopak pokračuje, jedeme dál a za chvíli se zase slyšíme a budeme řešit třeba seznamování, tak se na to počkejte, na fajnu.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku. Máme na fajn. Máme na fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn.
2: Mlsání pro maminku, čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy, čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny, čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
3: Nekupujte
4: drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
1: Gaudeamus Alcotour. Studentskej mejdan roku se vrací už v úterý 13. října do Holešovic. Na stage letos Rytmus, Manene, Rockstar, Steyr a Koči. Legendární drinking battle pražských univerzit slaví 16 let. Kupuj nejlevnější lupeny online, dokud jsou.
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
7: Zlato, co máš dneska v plánu?
8: No přece všechno.
9: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
10: Instagram Fine Radio.
1: To jsou novinky, soutěže a exkluzivní obsah.
10: Dej follow a buď stále v obraze.
1: S Fajnem.
10: S Fajnem. S Fajnem.

třetí společná hodinka Fajn Driveu, zároveň poslední, 19.00 aktuální čas a my budeme řešit seznamování. Má to totiž v dnešní době trošku jednu takovou vtipnou komplikaci. Na to mrknem, taky si samozřejmě dáme skvělý songy, pojďme rovnou na to. Malcolm Todd, Earrings, nebo taky teď už Bebe Rexha a Faithless New Religion právě teďka na Fajnu.

0: Welcome to od Earrings. Dohrál právě teďka, posloucháte Fine Drive s Kristin. Největší detektivní práce dnešní doby. Co to asi je? Zjistit, proč někdo online kouká vám na stories, ale na zprávu vám neodepsal už třeba 4 hodiny. A neříkejte mi, že jste to nikdy neřešili. Dřív jste prostě nevěděli, co ten druhý dělá. Dneska ale máte prostě přehled. Skoro ovšem vidíte, kdy byl naposledy online, komu dal like naposledy, co přidal do stories a váš mozek mezi tím rozjíždí vlastní kriminálku, dal srdíčko jiný holce a mě ne, co to znamená, má někoho jinýho, proč mi neodepisuje, udělal jsem něco špatně. Přitom třeba jenom sedí na záchodě a scrolluje Instagram a vy už mezi tím v hlavě řešíte rozchod, který se reálně vůbec nestal. To je na dnešním seznamování docela paradox. Máme víc možností být s někým v kontaktu než kdykoliv předtím, to je jasný, ale stejně si často nejsme jistý, na čem vlastně jsme. Protože zelená tečka vedle jména vám sice řekne, že je někdo online, ale bohužel vám neprozradí, co k vám cítí, že jo? Tak mi řekněte vy, jste tým odepíšu, až budu mít čas, nebo tým viděl zprávu před 3 minutama a už píšu parte našeho vztahu. No, celkově, i vy, jak odepisujete? No, teďka se to obrací a vlastně zjišťujeme, že každý má někdy takovej ten moment, kdy prostě odepisuje později. No, tak mi napište 724-634-634. Vadí vám to, tady to odepisování, až budu mít čas, nebo musíte mít odpověď hnedka? A jak to máte sami vy? To mi pište na 724-634-634, to je to číslo a my si mezi tím dáme další skvělý songy. Bude tady Myron 5, ale bude tady taky teďka Eva Farná a její Perpetuum mobile. Na fajnu.
1: Fine Drive. Fine Drive. Fine.

0: Maroon 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger. To nám dohrálo právě teďka tady u nás na Fajnu, no a my řešíme téma odepisování. Obzvlášť třeba ve vztazích, začínajících vztazích, nějaký seznamováníčko. Prostě jak to máte, to jsem se ptala, jestli jste v pohodě s tím, že člověk odepíše, až bude mít čas, nebo prostě neviděl zprávu, prostě 3 minuty a už píšete konec vašeho vztahu. A jak to máte vlastně vy, to jsem se vás ptala, jestli odepisujete rychle, neodepisujete. Napsal mi třeba Tom, že upřímně já nejsem přes zprávy, radši rovnou zavolám, tak tady to je jasný, tady to je prostě vykomunikovaný rovnou, pokud to nebere, tak asi to něco znamená, ne, to nechci říkat, ale upřímně taky jsem asi typ člověka, co radši volá, protože se to nemusí tak složitě vysvětlovat jako ve zprávách, netrvá to tak dlouho. Taky napsala ale Janča, jdu z extrému do extrému, buď odepíšu do sekundy nebo za týden, ale ano, pokriticky mi vadí lidi, co neumí odepsat aspoň do hodiny. Jani, děkuji za tvoji zprávu, myslím si, že se v tom každý aspoň trošku vidíme, je to asi normální. Někdy na to prostě nálada je a někdy není. Hlavně si z toho, prosím vás, nedělejte urychlený závěry, jo? To je prostě špatně. Za chvíli si dáme skvělý songy, zůstaňte rozhodně se mnou. Lady Gaga, Abracadabra nás čeká a další skvělý bangry, takže vydržte, za chvíli jsem zpátky.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Je trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn. Ať už zrovna míříte kamkoliv, zkuste rozluštit hádanku. Panorama nad hlavou. 475 litrů místa za vámi. A až 440 kilometrů před vámi na jeden zátah. Tak schválně, co je to? No přece, nová Škoda Epic pro vaše epické zážitky.
2: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
3: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník,
5: malíř,
4: topenář,
5: podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
10: Under Armour makes you better.
11: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Base Layer objevuj v Under Armour Brand House Palladium, Chodov, Černý most a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
12: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Lady Gaga Abracadabra dohrála právě teďka na Fajnu, no a lidi, Superstar od Kelina a Dollara Prince, to je prostě track s pořádným vibem, kde se řeší flex, peníze, holky a život na plný pecky. Takhle na večer by to mohlo být mega dobrý vibe, co říkáte? No, tak si to pojďme tady společně na Fajnu dát právě teďka.
1: Čau, já jsem Kelin a posloucháš můj novej single.

American Girls, posloucháte Fine Drive. No a hele, jestli plánujete třeba nějaký randíčko a už vás nebaví klasika, jako je kino, večeře nebo kafe, tak já mám pro vás několik alternativ, díky kterým zjistíte, jestli je to fakt láska nebo jenom špatný rozhodnutí. Začneme sběrným dvorem. Romantika jako blázen, že jo? Můžete spolu hledat věci s největším příběhem a když vám to nevíde, aspoň si každý prostě něco odnesete. Takhle, hnedka tady mám i druhou možnost, pokud by sběrný dvůr nebyl pro vás, je to kuřecí zase farma. Procházka mezi slepičkama, romantika, peří ve vlasech a otázka, jestli jste spolu nebo v reklamě na vejce. To jakoby je na vás, jak to uchopíte. Třetí možnost je okresní soud. Sednete si před budovu a hádáte, kdo tam jde za co. Ideální, když chcete poznat něčí charakter, ale zároveň vás zajímá cizí trestní řízení, že? Čtvrtá možnost je dětské hřiště. Stoupnete si za plot a pozorujete děti, jak si hrajou. Dobře, tohle fakt nikomu nedoporučuju, jo? To by mohlo skončit nějakým průšvihem. Tady je teda jenom doporučuju, když tak právě mít připravený vysvětlení, právě proč tam stojíte, když už hele, vyrazte kamkoliv, kde se dá třeba soutěžit za pátý, protože nic neprověří váš vztah natolik jako člověk, který kvůli jedný prohraný hře přestane komunikovat. Takže pamatujte, dokonalý rande nemusí stát tisíce, já jsem tady vytáhla jeden článek a vidíte, kolik typů z toho bylo. Někdy stačí prostě trochu kreativity, nulový rozpočet a možná trošku právník na rychlý zavolání. No a jaký je váš favorit? To mi napište na 724-634-634 schválně, kdo bude kreativnější než já. A samozřejmě k tomu chci slyšet i důvody, jo? To je na tom to nejzajímavější. Takže rozhodně pište ještě jednou. 724-634-634. Teď jako doopravdy. Jaký nejbizarnější místa? Povídejte. No a my půjdeme zase dál, protože tady máme další skvělý songy. Tady je Alesha Dixon, The Boys Does Nothing. Jo, to mi něco říká. Na fajnu.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj. Jejich Beauty and Beat dohrává právě teďka v pondělním Fine Driveu. No a já jsem se vás ptala na takovou jako zajímavou otázku. Dala jsem tady nějaký velice nebizární samozřejmě typy na rande, jako je třeba kurník, nebo sběrný dvůr, nebo třeba hřiště dětský. No a chtěla jsem, aby se to takhle vezlo dál na této lavině, na téhle vlně, tak jsem to chtěla říct. No, vy jste to vzali asi až moc doslovně, aby to bylo takový. Hele, třeba Jakub z Mostu napsal: ahoj, rande u pitevny nebo na pitevně přímo. A mezi sebou bavit se a hádat, kdo na co. Víte asi co. Hele, pojďme to odvrátit jinou otázkou, teda odpovědí. Tady někdo napsal za mě IKEA. Dáte si s někým 3 hodiny mezi obývákama a hned víte, jestli spolu zvládnete společnou domácnost nebo se rozejdete u oddělení matrací. No a na to pitovnu všichni společně zapomeneme. A dáme si další radši songy. Samozřejmě děkuju za vaše odpovědi, ale tady to bude hrát za chvíli tady. Tady to bude za chvíli hrát tady, to je super věta. Konkrétně tady to je Slater. A i Dance, takže za chvíli tady u nás na Fajnu. Počkejte se na to, za chvíli taky třeba ještě Shakira, Burna Boy. Ještě těch pár songů stihneme do konce.
1: Pomalá energie.
2: Ne dneska.
1: Drive je tady.
2: Fajn. Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
3: Haló, to je mobilní servis?
4: Ano, prosím.
3: Už mám zase rozbitý mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
4: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
3: No tak já jedu k vám.
4: Mobilniservis.cz. Opravy hned.
5: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: Nová sezóna, nový nebe. Nebe Celnice je zpátky v plné síle. Nový menu, nový zvuk, nový světla. Prostě fresh vibe v centru Prahy. Tak nečekej a zažij nový nebe. nebepraha.cz.
7: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
8: Tak nečekejte, jezděte!
9: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
10: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
9: Více na kopecký.cz.

tohle to byla Slater, která dohrává song, který se jmenuje Dance. Posloucháte fajn. 19.50 aktuální čas a to znamená, že Fine Drive je dneska u konce. Děkuju, že jsem se tady po dlouhý době mohla podívat, jak to tady v tom driveu vypadá. Mega mě to s váma bavilo, děkuju, že jste tady se mnou byli. Klasicky se ale uslyšíme soboty, neděle od 2 do 6, tam na vás budu čekat pravidelně. Zítra už tady budete mít Jumpu, nebojte se nic. S váma se ale ještě dám poslední song, ale s tím se i loučím, takže se mějte krásně, krásný týden, samozřejmě se slyšíme o víkendu. A teď už Sofian, taky Ben Kristoval a jejich slzy. Tak se mějte krásně. A zatím čau, čau. Pa, pa, la, la.

Ahoj, moc vás všechny zdravím, mé jméno je Klára Vail a tohle je Next Generation. Dneska tady spolu strávíme následující cca půl hoďku a pustím vám nějaký svý písničky nebo písničky, co se mi líbí, co poslouchám a co mě inspirujou. Na začátek se asi trochu představím, takže jmenuji se Klára Vail, ještě jednou, je mi 17 let, pocházím nedaleko od Prahy a dělám hudbu, píšu si vlastní písničky a spolu s mým přítelem Kubou Lenochem je pak nahráváme. No a jdem rovnou do toho. Jako první bych vám chtěla představit písničku Getting By. Už je to asi měsíc a půl, co mi tahle písnička vyšla a byl to můj první release ever, takže je pro mě docela speciální a rovnou to pak proložíme neautorskou písničkou, kterou bude Man I Need od mojí nejmilovanější Olivia Dean. Next Generation.

0: Generation.
1: Ahoj, já jsem Klára Vejl a tohle je Next Generation. Tím, že jsem na své cestě zatím na úplném začátku, tak mám momentálně vydaný jenom dvě písničky, ale já vám chci pustit víc. Momentálně totiž chystáme s již zmiňovaným Kubou a ještě jedním skvělým mužem, jmenuje se Štěpán Bartoš a je to asi nejlepší kytarista, bubeník, basák, producent a terapeut v jedné osobě. No tak s nima chystáme velké věci a momentálně probíhá velmi intenzivní nahrávání a aranžování a tak dále spousty písniček. Věnujeme se tomu vlastně několik hodin denně, téměř každý den a je to dost vyčerpávající, ale my tím žijeme, takže nám to nevadí. Ale chtěla bych vám do celého tohohle procesu dát menší náhled, takže vám nyní pustím píseň Nevysvobodím. Má takovou docela nevšední formu, ale hrozně se nám všem líbí. Mělo by to být téměř finální verze a bude to něco jako intro do alba, který s klukama chystáme a který vyjde u 4.12. na moje 18. narozeniny. Já vám k tomu povím později ještě víc, toho zrobujte, ale teď pojďme na Nevysvobodím a Patience od JPAD.
0: Fine. Next Generation.

0: Ahoj, já jsem Klára Vale a tohle je Next Generation. Jednou z mých velkých inspirací je zpěvačka Gracie Abrams a byla jsem na jejím koncertě v Berlíně v roce 2023, kdy ji znalo o dost menší množství lidí než teď. A právě jsem pozorovala celou tu její cestu od malý artist k současným jako vyprodaným stadionům. Já jsem prostě ten original fanoušek, chápete? A chci vám pustit její píseň Close to You. No a zároveň poslední dobou poznávám velké množství nových lidí, právě hudebníků. Takhle jsem se seznámila třeba právě se svým současným producentem Štěpánem. Ale chtěla bych vám představit projekt svého kamaráda Vojty Beránka, který je jako úplně neskutečný hudebník a se svými kamarády založili kapelu Pexeso. A teď už je jejich píseň Do It Better. Hey!
1: Next Generation. Yeah. Something brand new. New music.

0: generation.
1: Number one hit music station.
2: Ahoj, já jsem Clara Vale a tohle je Next Generation. Ok, tohle byla docela party, ale teď se pojďme znovu podívat trošku hlouběji do mojí dušičky. Chci vám totiž představit další dva unreleased songy a ten první se jmenuje Usínám a měl by zakončovat právě zmiňované album, které s klukama chystáme. Album vyjde na moje 18. narozeniny 4.12., kdy ho spolu zároveň pokřtíme v pražském klubu Varšava. Toto berte jako pozvánku pro vás všechny. Je to docela exkluzivní pozvánka, protože jsem tuhle informaci zatím na sítě veřejně nedala, takže je to speciální. Ale brzo to začnu na Instagramu a i na dalších sociálních sítích propagovat, tak mě určitě sledujte, ať o nic nepřijdete. Na všech sítích i streamovacích platformách mě najdete jako Clara Vale. Když tak píše se to Clara Vale.
0: Number one hit music station. Next generation.

0: Generation. Yeah. Fajn.
1: Ahoj, já jsem Klára Vale a tohle je Next Generation. Právě jste slyšeli moji nevydanou písničku Apart, je to takový můj docela klenot, bych řekla. Napsala jsem ji, když mi bylo 13 a je to jedna z těch prvních použitelnějších písniček. Nebo takhle, za mě je prostě mnohem víc než použitelnější, mám k ní fakt jako hluboký vztah a porovnávám v ní svý vnímání světa jako malýho dítěte a tehdejší realitu 13-letý dospívající holky v tomhle náročném světě. A mimochodem tahle písnička mi v roce 2023 docela otevřela dveře do hudebního, no nechci říct úplně průmyslu, do hudebního světa, když jsem právě vyhrála soutěž One Take, kterou v Praze pořádal Unbeatable Label. A právě díky jejich spotlightu se mi začaly ozývat první producenti a labely o spolupráci. Teď si ale pojďme poslechnout Noaha Kahana. To je můj jako nejoblíbenější umělec asi. Inspiruje mě hlavně svýma textama, které jsou fakt hluboký a vždycky ve mně hodně vyvolají. A zazní jeho píseň Deny, Deny, Deny. A jako další vám pustím svoji píseň Taste of My Tears.

0: Generation.
1: Yeah. Ahoj, já jsem Clara Vale a tohle je Next Generation. Právě dohrála moje autorská píseň Taste of My Tears. Tenhle song je můj poslední release, vyšel tak před 10 dny a hodně pro mě znamená. Asi bylo docela poznat, že jde o celkem emocionální záležitost. Každopádně tohle byla pro dnešek moje poslední písnička na Next Generation vysílání. Budu moc ráda, pokud čeknete moje sociální sítě a streamovací platformy. Všude mě můžete najít jako Claru Vale, psáno Clara Vale. A buďte se mnou v obraze, buďte se mnou na mojí cestě. Chystám velký věci, chystám album, zároveň jeho křest a věřte, že u toho chcete bejt. No a tohle bylo ode mě vše. Moc děkuji Fine Radio za pozvání a doufám, že brzy naslyšenou. We are number one. Next generation.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Tak nečekejte. Jezděte.
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na kopecký.cz.
5: Sakra.
6: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
7: Yeah.

Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Yeah.

0: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Vánoční večírek nebo firemní akce? nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
1: All the hits. Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: srdce. Belabel.cz.
1: Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: All the hits I wanna hear.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, Autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Zapomeň na nudu, náhod tu flow. Herna u dětka je teď tvoje show. Volný točky a jackpot je sick. Nahoď tam rega, vyhrávej mužik.
4: Herna u dětka, zahraj si ruletu nebo blackjack živě. Herna u dětka.cz.
5: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: Rychlost Vek.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: All the hits. Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz

0: Ale co pak?
1: Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

nad řekou, která potopila mraky lodí, co neměli odvahu s proudem bojovat dál, naslouchat hlasům, co v hlavě se ti rodí a křičí, aby se miloval. Dvakrát prý nikdy nestoupíš, ale naš vystoupit poprvé, když je nám tak fajn. Byla tma a oni všude

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
2: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
1: Ne, co to je?
2: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
1: Fakt jo? A co to stojí?
2: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
0: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.

0: stopenář,
1: podlahář.
0: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
4: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
3: Ne, co to je?
4: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
3: Fakt jo? A co to stojí?
4: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
5: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon, nová

0: největší hudební hvězdy.
1: This is Taylor Swift.
2: Hi, it's Harry Styles.
3: Hi, I'm Olivia Dean.
4: Sleduj Fajn. Fajn.
1: Fajn.
0: Vždycky hot.
3: Vždycky fresh.
2: Fajn.

0: největší hudební hvězdy.
1: I'm Pink Panthers.
2: Hey, it's Noah Kahan.
3: Hey, it's Ella Langley.
0: Sleduj Fajn.
4: Fajn.
5: It's somber. You're hearing my song? My body isn't ready right now.
0: Ještě vždycky

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.

Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz